0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas dosvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka, krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takové nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky

0: Jiříkorn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrhádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudu
0: jmenovat. Ne, nebudeme jmenovat, aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáji. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak knihu. Tak aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: Z další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, oh. A text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čiřovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už Goethe psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám ten se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já
0: nehledáme senzace, jenom se faktáme.
1: Ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
1: Dnes jdeme do boje s vedrem heslem Žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: nemá
1: kolo.
0: Dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Teď... Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte
1: zdatnou
0: kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale, paní kolegyně, co pak? Vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: To je
2: moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak mi dejte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
2: Slyšíme.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemějí. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma a
2: děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni do Romary si dáme Náhlovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím
7: vidím,
3: taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Náhlovský, jo.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, nebo tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kas.
10: No, každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký

0: A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20. Moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože jsem byla první a poslední, že jo. Jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip hry.
4: Ty jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky takhle, jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď mám sami jedničky, jako ta Bára. A on říkal, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak na je čas.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je ano, čestné místo. Je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam nevysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno a vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotana.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: Děkujeme.
3: Čestu.
5: Naslyšenou. Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naschle. Naschlenou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít, tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je, byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budic, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
13: Jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný
2: kámen. Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsem měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. Než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme tomu, že mohlo.
3: Neotevřeli nějaký krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie sečetla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Senka o umění a o divadle, Miroslav Horník.

0: má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začárky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo, umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemáte důkaz a tak dále. Čiže to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Ostrově na Karlovarsku vybrali nového provozovatele školního stravování. Vlna Weder mění provoz taky v Drůbežárnách. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno s přeháňkami a bouškou. Teploty do 36 stupňů. Dobré ráno zpráv, přeje Lenka Poláková. Pro město Ostrov na Karlovarsku zajistí školní stravování od nového školního roku nová firma. Zástupci radnice změnou provozovatele reagují na úpravy financování nepedagogických pracovníků, které od nového roku přešlo na zřizovatele základních škol. Vybraná firma chce školní stravování v Ostrově zajistit levněji než konkurenční společnost. Příspěvek rodičů na stravování dětí by se měnit neměl, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Co se týče ceny nebo příspěvku rodičů, tak to zůstává stejný, to je dokonce určeno vyhláškou. Město ani nebude chtít víc peněz po nich, zbytek zaplatí město. Podíl těch rodičů je zhruba někde kolem 40 korun, řekněme z té 100 koruny. A ten nový systém bude platit od nového školního roku.
0: Vysoké teploty mají vliv i na chov hospodářských zvířat. Například slepice v Drůbežárnách potřebují přizpůsobit podmínky tak, aby nesněžovaly snůžku. V halách na Chebsku proto teď pravidelně kontrolují řízenou výměnu vzduchu, dostatek přístupné vody a správné složení stravy. Pokračuje zootechnička farmy Zefir Emilia Vavroušková.
3: V době horka se nedělá nic na halách, to není nezbytně nutné. To znamená, zkontroluje se, jestli teče voda, jestli jsou nakrmené, seberou se případně úhyny a to je všechno. Takže čím víc tam vy pak budete chodit, tím oni se budou víc hýbat a budou vyrábět víc tepla.
0: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo včera. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Nový snímek o Spider-Manovi s podtitulem Z brusu nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech. Ve Spojených státech a Kanadě se na vstupné vybralo 360 milionů dolarů v přepočtu přes 7,5 miliardy korun. Informuje o tom agentura AP s odkazem na společnost Sony Pictures. Sport. Zájem o vstupenky na letní olympijské hry 2028 v Los Angeles už projevilo 12 milionů lidí z celé planety. Zájemci jsou ze všech 50 států USA a z dalších 200 zemí světa. V první fázi se zatím lístky pořídili 4 miliony lidí. Američtí pořadatelé o tom informovali před blížící se druhou vlnou prodeje vstupenek na olympiádu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne postupně oblačno, místy přehánky a bouřky hlavně na horách. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Úterý 5. hodiny začíná ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pro úterý 4. srpna. Teď už máme 4,5 minuty po páté, takže opravdu můžeme odstartovat. Zdraví vás všechny Radim Jehlík. Očkování v lékárnách v Česku zatím povolené není. Ministerstvo zdravotnictví se to ale chystá od poloviny příštího roku změnit. Tak si k tématu už za chvíli řekneme víc.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: proč tu máme tolik hypermarketů?
1: Aby lidi nemuseli chodit do jednoho a to samého.
2: Aby se lidi mohli živit. Každý chce vydělávat.
3: Aby si mohli lidi kupovat věci.
4: Protože je tady hodně lidí.
5: Protože ty lidi prostě mají na něco chtějí a někde to nemají.
6: Protože si třeba lidi myslí, že každý potřebuje mít hodně blízko do toho hypermarketu, takže právě proto.
2: Protože v jednom je to levnější a v druhém dražší.
7: Protože třeba od něho ten hypermarket je daleko, aby byl u něj blíž.
8: Protože si myslí, že peníze jsou důležitější.
9: Protože každý chce jíst.
10: Aby se nenudili mami.

0: počasí.
1: Jak dnes bude? Ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a místy se vyskytnou přehánky a bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 33 až 36 stupňů Celsia. I v Krušných horách bude velmi teplo 27 až 30 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž i dnes vysoká na 3. stupni. Je přesně 5:45.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 5 hodin 20 minut téměř posloucháte úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jen pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli o očkování vůbec zájem.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat na očkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krep.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrově na Karlovarsku spustili program startovacích bytů pro mladé rodiny. V úvodní části projektu město připravilo dvě bytové jednotky se zvýhodněným nájmem. O přidělení bytů rozhodlo bodové hodnocení, které zohledňuje věk žadatele, počet členů domácnosti nebo vychovávaných dětí. Vysoké teploty ovlivňují i provoz drůbežáren. Situaci chovatelé řeší různě. Spoléhají na klidový režim drůbeže, dostatek vody a moderní technologie. Některé haly využívají počítačem řízené větrání hal. Provoz v horkých dnech ale prodražuje vyšší spotřeba energie i vody. Správa Horního hradu Haunštejn na Karlovarsku dokončila výstavbu nové hradní kuchyně. Sloužit by měla především pro hromadné výpravy nebo účastníky táborů. Stavební práce si vyžádaly stovky tisíc korun a v letošním roce patří mezi největší investice do obnovy celého komplexu. Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Hvězdárna a planetárium Brno zveřejnila pozdrav od českoamerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na dvou sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy čtvrté. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačnost přeháňkami a bouřkou, teploty do 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Lokti je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená část Zahradní ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl šesté a dvě minuty k tomu, za pár chvil tady bude přehled očekávaných událostí, které přinese dnešek, tedy úterý 4. srpna. Přidávám písničky, které nestárnou. Ze všeho nejdřív teď pro úterní ráno Iveta Bartošová.

0: Tady je úterní ranní Český rozhlas Karlovy Vary. Máme 9 minut po půl šesté. A co nás dnes v úterý 4. srpna všechno čeká? Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravena pomoct při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí taky v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty dnes do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Na silnicích bude tento týden kontrolovat dodržování pravidel víc policistů. Preventivní akce se má zaměřit na dodržování povolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Na vytipovaných místech budou stovky policistů. Vrchní soud v Praze se dnes bude zabývat případem cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž měl podle serveru Seznam zprávy působit v Česku dlouhodobě jako novinář deníku čínské komunistické strany. Dřív ho městský soud propustil z vazby a vyzval policii, aby případ došetřila. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. A v Libanonu dnes mají den smutku. Země si připomíná 6 let od výbuchu skoro 3000 tun dusičnanu amonného v bejrútském přístavu. Při explozi tehdy zemřelo přes 200 lidí, víc než 7000 bylo zraněných. Vyšetřování případu skončilo v březnu. Spis teď přezkoumává libanonské státní zastupitelství.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 33 až 36 stupňů Celsia, v Krušných horách potom 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž vysoká na Trojce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Letní festival Kapsa plná pohádek pokračuje od 10 hodin v Mariánsko-Lázeňském městském divadle. Dnes je na programu představení o chytré ženě Blaženě v podání divadla KOS. Karlovarská hvězdárna zve na komentovanou prohlídku. Seznámíte se s historií objektu i současnou činností observatoře. Prohlídky začínají v 11, 14, půl čtvrté odpoledne a 17 hodin. Každý den se taky můžete telefonicky registrovat na pozorování noční oblohy. Městské knihovně v Ostrově nabízí Jiří Wendler prostřednictvím svých fotografií pohled na dvě různé krajiny. Tou první jsou Krušné hory a tou druhou pak abstraktní scenérie. Expozice se jmenuje Cestou světelnou do plošné dimenze. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je prozření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: znal. S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, 1000 možností.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rozebraná auta někdo vyhodil v obci Třebeň na Chebsku. Případ řeší policie. Na Západočeské univerzitě tento týden končí podávání přihlášek do druhého kola přijímaček na technické obory. Auto se na slunci rozpálí velmi rychle. Děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami, upozorňují záchranáři. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne oblačno s přeháňkami a bouřkou, teploty do 36 stupňů. Dobré ráno, zpráv Přelenka Poláková. V Třebeni na Chebsku založil neznámý pachatel černou skládku. V blízkosti hřbitova vyhodil části aut. Na místě byly taky desítky pneumatik. Obec vše oznámila policii, pokračuje nezávislý starosta Karel Mikoláš.
2: Všechno jsou sedačky, plasty, prostě rozebraný auta. Upozornili nás na to děti, který tady procházejí, takže jsme se to tady byli vyfotit a začít k tomu zjišťovat. Bohužel do dneška jsme nic konkrétního nezjistili.
0: Podobnou černou skládku řeší i v nedaleké obci Hartoušov. I tam neznámý pachatel vyhodil části aut. Uchazeči o studium technických oborů Západočeské univerzity v Plzni mají tento týden poslední šanci přihlásit se do druhého kola. Už dnes končí příjem přihlášek zájemců o studium strojního nebo environmentálního strojírenství. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Poslední šanci podat přihlášku mají ještě dnes zájemci o studium strojního nebo environmentálního inženýrství. Do konce týdne se ještě mohou přihlásit ti, kteří chtějí studovat elektrotechniku na fakultě elektrotechnické nebo informatiku či fyziku na fakultě aplikovaných věd. Nejdéle až do konce srpna, pak zbývá čas na podání přihlášky na fakultu filozofickou.
0: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
4: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
5: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
6: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
5: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
6: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
5: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: V americkém státě Washington u města Spokane třetí den pokračují silné lesní požáry. Zničili nejméně 700 budov a donutili 64 tisíc lidí opustit domovy. To je o 4 tisíce víc než předchozí den, uvedly to tamní úřady. V oblasti se po extrémním suchu a silném větru od soboty rozšířily celkem 3 požáry. Podle guvernéra státu Washington Boba Fergusona zatím nejsou informace o žádných zraněných. Je ale pravděpodobné, že se to změní, až se na místa dostanou pátrací týmy. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Američané rozhodli o výhře 4 góly ve druhé třetině. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne postupně oblačno, ojedinělé přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupně Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Krymská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme po 6. hodině, dnes je úterý 4. srpna, čeká nás nejteplejší den z celého týdne. Teploty v Karlovarském kraji vystoupí na 33 až 36 stupňů Celsia. A potraviny se v horku kazí rychleji. Za chvíli povíme, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu. Tak buďte s námi.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

6 hodin 11 minut, úplně přesně, máme úterý 4. srpna, svátek má dnes Dominik a Dominika. Dominik je totiž jméno latinského původu, odvozujeme ho od slova dominus s významem pánův a ženským protějškem je samozřejmě logicky Dominika. Co si budeme povídat, asi nejznámějším nositelem tohoto jména je hokejový brankář Dominik Hašek a nenáhodou se jméno v Česku rozšířilo, zvlášť poté, co čeští hokejisté vyhráli v roce 1998 v japonském Nagánu zlatou olympijskou medaili. Takto jméno nosí v Česku 23 745 lidí. Jestli nás posloucháte, všem Dominikům a taky Dominikám přejeme všechno nejlepší a posíláme vám další písničku našeho dnešního ranního vysílání. Tady je Espen Linz.

0: počasí.
1: 6.15 je úplně přesný čas, tady je úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a teď pochopitelně informace o počasí, jak jste asi poznali z naší znělky. Voláme Český hydrometeorologický ústav v Plzni, tam je na předpovědním pracovišti u telefonu připravena Jana Adamovská. Přeju krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začněme aktuální situací. Jak teď máme v Karlovarském kraji v těch 6:45?
2: Tak momentálně nám převažuje skoro jasná obloha, jen na západě kraje je oblačnosti více. Teploty se pohybují od 8 do 23 stupňů a tropická noc, kdy teplota neklesne po 20 stupňů, byla zaznamenána na Dyleni a v Aši.
1: No a teď se zeptám, jaké bude úterý 4. srpna, jakou předpověď nám tedy pro ten dnešní den můžete slíbit? Pokud se nemýlím, tak podle všeho nás čeká nejteplejší den celého týdne, je to tak?
2: Ano, máte pravdu, dneska bude opět velmi teplo, v maximech ty teploty dosáhnou až 36 stupňů, na horách bude až 32 a ráno a dopoledne bude skoro jasné až polojasné. Odpoledne se nám začne vytvářet kupovitá oblačnost a už se mohou objevit nějaké ty přehánky nebo bouřky, ale předpokládáme, že budou jenom ojedinělé. A vítr ten bude foukat slabý, proměnlivý a v případné přehánce nebo bouřce by zesílil.
1: Tak to jsou slova Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme za zprávy, mějte se krásně, budu se těšit příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vzkaz vlávy vám poslala Lucka Vondráčková. Letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují na to vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jenom několik dní. A ne všechno podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Růžnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta růžnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech začala oprava Krymské ulice nedaleko náměstí doktorky Milady Horákové. Jde o kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků. Kvůli opravě je celá ulice uzavřená a rekonstrukce potrvá půl roku. Na dvě střední školy bude Karlovarský kraj hledat ředitele ve druhém kole výběrového řízení. Jde o Gymnázium Sokolov a Střední školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech. Obě školy tak vedou od srpna pověření ředitele. V Třebeně na Chebsku založil neznámý pachatel černou skládku. V blízkosti hřbitova vyhodil části aut. Na místě byly taky desítky pneumatik. Obec vše oznámila policii. Podobnou černou skládku řeší i v nedaleké obci Hartoušov. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody. Polský plavec Bartoloměj Kupkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 km mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kupkovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou. Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají na Letné Olympique Lyon, který ještě nikdy neporazili. Francouzský klub nastoupí bez českého reprezentanta Pavla Šulce, ten chybí v nominaci kvůli zánětu kolene. Zápas začne ve 20 hodin. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno s přeháňkami a bouřkou, teploty do 630 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 máme u Globusu v Jenišově u Karlových Varů ve směru na Cheb hlášený odstavený porouchaný autobus.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dvě minuty po půl sedmé, tak se už za chvíli pojďme podívat na to, které hosty dnes přivítáme v našem vysílání. A dál nabízíme písničky, které nestárnou. Teď Václava Neckáře.

0: 6 hodin 37 minut. Nastává ta otázka, kterého jste přivítáme v našem dnešním vysílání. Připomínám jen, že je úterý 4. srpna. Tak dopoledne po 10. hodině to budou Helena Šrámková, která se věnuje krajkářství, a Gabriel Hájek. Tomu je zase blízké zušlechťování skla. Oba se mohou pyšnit titulem mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje za rok 2025. V pořadu Alex a host po 13. hodině dnes bude hostem slovenský herec Jan Jackuliak. Ještě o tom v našem ranním vysílání bude řeč. Odpoledne po 15. hodině pozvání přijal profesor Ivan Klánský, předseda společnosti Friderika Chopina a předseda poroty mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina v Mariánských Lázních. Řeč bude pochopitelně o téhle soutěži, která letos potrvá od 14. do 22. srpna. No a do Humoriády ve 4 odpoledne dorazí Jan Přeučil, tak dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu právě tenhle herec. Tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 33 až 36 stupňů, v Krušných horách potom od 29 do 32 stupňů Celsia.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Dr. Lambert.
1: I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
5: Komisař Mulén.
4: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
5: Já osobně se zajímám o každého.
4: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
6: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
5: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
4: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
7: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
4: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
7: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
4: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu do

0: uživatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na obchvatu hranic u Aše začala rekonstrukce povrchu silnice. Šemnice na Karlovarsku chystá obnovu v obytné zóně v místní části Dubina. V případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude rozhodovat Vrchní soud Praze a bude jasno až polejasno odpoledne oblačno s přeháňkami a bouřkou, teploty do 630 stupňů. Dobré ráno, u zpráv Přelenka Poláková. Na silničním obchvatu hranic u Aše začala kvůli opravě částečná uzavírka silnice. Na úseku dlouhém přes 1 km řídí dopravu semafory. Pro automobily je vyhrazený jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do první poloviny září.
4: Během jednoho měsíce vybraná firma zajistí odfrézování povrchu silnice, který postupně nahradí nový asfalt, a to v úseku od křižovatky s Americkou ulicí až po mimoúrovňové křížení silničního obchvatu a Vilové ulice. Stavební práce dočasně uzavřou i část cyklostezky vedoucí k Trojstátí. Z hranic Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Obec Šemnice chce opravit komunikace, chodníky a další části veřejného prostoru v Dubině. Náklady odhaduje na zhruba 12 milionů korun. Šemnice teď čeká na schválení dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Podle nezávislého starosty Josefa Fialy stavební práce navážou na výstavbu multifunkčního sportovního hřiště.
5: Prvně, co jsme chtěli udělat, je to hřiště, protože by se Šemnice pan neníčela. Teď nám tady jezdí velký vozy, jezdí nám tady osmikola, traktory. A budou nový obrubníky, budou nový zálivy, bude úprava ještě kanalizace a bude výstavba veřejného osvětlení, k tomu ještě udána.
3: Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve Městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustil z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Úřady Maroka a španělské Souty se vzájemně obvinují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Souta měla situaci předpokládat. Šéf saudské vlády Juan Vives předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho.
6: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Souta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Soutě dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie. Ze Souty Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Tereza Valentová vypadla v prvním kole turnaje Canadian Open. Američance Townsendové podlehla ve dvou setech 4-6 a 5-7. V soutěži naopak pokračuje Nikola Bartuňková, která porazila domácí Andreskuovou 7-5 a 6-4. Úspěšná byla v prvním kole i Karolína Plíšková, která vyhrála nad Ukrajinkou Olejnikovovou ve dvou setech.
1: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne postupně oblačno, ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupně Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 se na úrovni obchodního centra Globus v Jenišově u Karlových Varů překáží plynulému provozu ve směru na Cheb odstavený porouchaný autobus.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné ráno, vstáváte do úterý 4. srpna, už jsme to tady několikrát dnes zmínili, čeká nás nejteplejší den celého týdne a tak zvýšený pitný režim, melouny, nanuky i omezení pobytu na přímém slunci. Teď zvládají horké dny seniori v Mariánských Lázních. Personál domova navíc pečlivě sleduje, kolik toho klienti vypijí. Podrobnosti za chvíli v reportáži. Buďte s námi.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: co je to próza?
1: Nějaká nemoc,
2: hudební nástroj,
3: nějaký lék,
4: nějaká část těla třeba,
5: jméno nějakého státu,
6: nebo nějaký by to mohl být obchod,
7: nějaký jméno prezidenta.
8: Já bych řekl nemoc.
9: Kytka?
10: Je to báseň, to napsaná v odstavcích.

0: počasí.
1: Dnes v úterý 4. srpna čekejte jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, místy se vyskytnou přehánky a bouřky a bude velmi teplo, 33 až 36 stupňů Celsia.
2: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Olga Lounová dospívala 10 minut před půl osmou ráno. Čaj, džusy, melouny i nanuky, to teď pomáhá v domově pro seniory v Mariánských Lázních zvládat horké dny. Personál zároveň pravidelně sleduje, kolik toho klienti vypijí a snaží se, aby netrávili dobu největšího vedra na přímém slunci.
1: Ráno dostaneme takový konívky, tam je udělený čaj, no a z toho si doléváme, kolik kdo chce. A mimo to ještě, jestli chce vodu nějakou, líp se jako pije ten čaj, než ta voda se šťávou.
2: Zrovna se nacházím v altánku se seniorkou Evžení. Co děláte během toho vedra, když není zrovna příjemný být dlouho na sluníčku?
1: Tak ve stínu je taky pěkně, zima ještě není, tak se dá sedět i ve stínu. Jsem seděla venku a pak jsem ráda šla sem. Ono to tady protahuje, ale je to příjemný.
2: Máte ráda takhle sezení v altánku během vedra?
1: To je moc šikovný ten altánek.
2: U stolu sedím s Hankou, nutriční terapeutkou v domově seniorů. Jak je to s pitným režimem?
3: Pitný režim u našich klientů řešíme celoročně, protože tato skupina lidí ve vysokém věku je riziková vlastně celý rok. Valná část těch klientů v tom vysokém věku už nemají pocit žízně. To znamená, tady je důležitý úkol pro ten personál, aby vlastně po celý den a jsou tak vlastně školené pečovatelky, aby vlastně chodili, nabízeli a pobízeli klienty v pití. Pak je celá skupina klientů, kteří se už nejsou schopni sami napít a tam vlastně samozřejmě ten příjem tekutiny je plně závislý na práci té pečovatelky.
2: Domovy pro seniory nemají klimatizace, větrají ale přirozenou cestou. Ředitelka Jana Roubalová.
4: Ani nečekáme na tu teplotu, protože tady ten typ budovy je panelákový typ a samozřejmě, protože my nemáme klimatizaci, tak přestože předpověď třeba je na 26 stupňů, tak pocitově tady je o 3 stupně víc, takže my vlastně se neřídíme úplně teplotou, řídíme se pocity.
2: Domov pro seniory teď přizpůsobuje režim horkému počasí a snaží se, aby jeho obyvatelé netrávili dobu největšího vedra na přímém slunci. Z Mariánských Lázní, Klaudie Skalková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Ostrově na Karlovarsku spustili program startovacích bytů pro mladé rodiny. V úvodní části projektu město připravilo dvě bytové jednotky se zvýhodněným nájmem. O přidělení bytů rozhodlo bodové hodnocení, které zohledňuje věk žadatele, počet členů domácnosti nebo vychovávaných dětí. Vysoké teploty ovlivňují i provoz drůbežáren. Situaci chovatelé řeší různě. Spoléhají na klidový režim drůbeže, dostatek vody a moderní technologie. Některé haly využívají počítačem řízené větrání hal. Provoz v horkých dnech ale prodražuje vyšší spotřeba energie i vody. Správa Horního hradu Haunštejn na Karlovarsku dokončila výstavbu nové hradní kuchyně. Sloužit by měla především pro hromadné výpravy nebo účastníky táboru. Stavební práce si vyžádaly stovky tisíc korun a v letošním roce patří mezi největší investice do obnovy celého komplexu. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, ojediněle s přehánkami a bouřkou, teploty do 630 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 13 u Stráže nad Ohří havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Půl osmé a dvě minuty. Za pár chvil tady bude pohled do dnešních úterních novin. No a samozřejmostí v našem ranním vysílání jsou písničky, které nestárnou. Tak Taylor Dane, Olympic nebo Petr Kotwald právě teď.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Čas ukazuje 7 hodin a 39 minut. Na řadě je přehled tisku. Témata z úterního vydání regionálních novin vybírala editorka vysílání Dana Jelínková. Už přišla do studia. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: O čem píše regionální deník?
2: List píše, že rostoucí počet elektromobilů na karlovarských silnicích se promítá i do vyššího využívání veřejných dobíjecích stanic. Řidiči načerpali v síti ČES Futurego během prvního pololetí víc než 180 tisíc kWh certifikované bezemisní elektřiny, což je o 19% víc než ve stejném období loni. Lázeňská města patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější turistické destinace regionu, což přispívá i k většímu využívání dobíjecí infrastruktury. No a dočtete se, že útěkářské touhy prasnice Růži, která je stálou obyvatelkou areálu Svatošky Dětský ráj ve Svatošských Skalách u Karlových Varů, se neobešly bez následků. Na svých výpravách po cyklostezce do Doubí a Tašovic se totiž musela potkat s kancem. A výsledek? Před pár dny se Růža stala pyšnou maminkou 12 selátek.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Jak by měla vypadat co nejúčinnější pomoc obcí uprchlíkům, kteří se po napadení Ukrajiny našli nový domov v česko-bavorském příhraničí? Odpověď má dát nový mezinárodní projekt, který rozjíždí Západočeská univerzita v Plzni a německá Hochschule Hof. Výzkumníci se zaměří na práci obcí, škol, neziskovek a veřejných institucí. Budou třeba zjišťovat, jak samosprávy komunikují s nově příchozími. Výzkum potrvá několik let. Odborníci zmapují zkušenosti na obou stranách hranice. Závěry výzkumu navrhnou možná řešení problémů.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty Dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: V Chodově na Sokolovsku dojde k dočasnému přerušení dodávek teplé vody. Společnost Teplochodov bude provádět pravidelnou údržbu. První odstávka je naplánovaná na dnešek od 8 do 14 hodin. Bez teplé vody budou lidé v ulicích Čapkova, Husova, 9. května a Jiráskova. Další lokalita přijde na řadu ve čtvrtek. No a vodní toky letošní dlouhodobé sucho připravilo o vodu v takové míře, že takovou situaci zřejmě nikdo nepamatuje. Některé dokonce vyschly. V Plzni je například na první pohled vidět, že jsou na tom špatně Radbuza nebo Úslava, kde se objevily i ostrůvky. Podobná je ale situace v celém Česku.
1: To byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Určitě vás zajímá, jak dnes bude. Ráno a dopoledne jasno až polojasno. Odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 33 až 36 stupňů Celsia. V Krušných horách od 29 do 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně ale zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříjemné. Příznivé, přes den ale dobré, aby ho zátěž pochopitelně, ale dnes vysoká na 3. stupni.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově pokračuje v modernizaci. V areálu hradu Hauenstein mají novou hradní kuchyni. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkou. Teploty do 630 stupňů. Dobré ráno, zpráv Přelenka Poláková. Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově obměňuje své vybavení. Modernizaci za přibližně 92 milionů korun hradí z 85% operační program Spravedlivá transformace. Zbývající podíl zajistil Karlovarský kraj. Radní jednali o navýšení rozpočtu o 800 tisíc korun na nákup strojů. Důvod vyšších nákladů vysvětluje krajská radní Hana Žáková z Hnutí ANO.
2: To strojové vybavení i z hlediska toho dílenského nábytku, tak tam určitě to budou nějaká specifika, nebude to jenom tak nějaký nábytek jako do běžné školy. To tu školu posune z hlediska vybavení, protože ta škola to neměla, když to takhle řeknu, dělali to zastaralé a my potřebujeme nové strojové vybavení i v rámci už stávajících oborů, které na škole jsou.
0: Správa Horního hradu Hauenstein dokončila výstavbu nové hradní kuchyně. Sloužit by měla především pro hromadné výpravy nebo účastníky táborů. Podle majitele hradu Pavla Plackého si stavební práce vyžádaly stovky tisíc korun a v letošním roce patří mezi největší investice do obnovy celého komplexu.
3: Máme nejžavější novinku. Přes letošní jaro jsme vystavili úplně funglovou kuchyň hradní. Takže máme prezentaci už na webu, splňuje veškeré požadavky, které jsou potřeba pro stravování a to je taková naše velká radost. Samozřejmě stálo to mnoho set tisíc korun. Souběžně samozřejmě pokračujeme v údržbových pracích v celém areálu hradu.
0: Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihu západě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
4: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. Počasí. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne postupně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 u Stráže nad Ohří bouralo osobní auto. Místo je s opatrností průjezdné a na D6 se u Jenišova na Karlovarsku blokuje plynulý provoz ve směru na Cheb. Porouchaný odstavený autobus.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme 8:05 a já vás pozvu na jednu kulturu, naší regionální, protože obrazy přední české malířky Ivany Lomové uvidí návštěvníci karlovarské Becherovy vily na výstavě nazvané Hodiny. Podrobnosti nabídneme už za malou chvíli.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S vámi je úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 8 hodin a 17 minut. Jsme teď ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na předpovědním pracovišti je tam Ivo Boman. Přeju vám krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme aktuální situací. Jak máme teď tady u nás v regionu vlastně?
2: Tak skoro jasno až polojasno na obloze a teploty mezi 23 a 25 stupní nejčastěji. Ty oblačnosti je momentálně více na horách, na severozápadě Karlovarského kraje, ale celkem rychle se pohybuje k severovýchodu, takže se to dost mění.
1: Jak bude dnes? Jaké tedy bude úterý 4. srpna? S vaší kolegyní Janou Adamovskou jsme vlastně mluvili o tom, že nás čeká zřejmě nejteplejší den celého týdne. Je to tak?
2: Je to pravděpodobné, že teplej už nebude po zbytek týdne, takže headline dnešní předpovědi zní velmi teplo a odpoledne možnost bouřek. No, ráno a dopoledne očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne pak více kupovité oblačnosti a skutečně se vyskytnou lokální přehánky nebo bouřky. Neočekáváme jich dneska nějak mnoho. Teploty odpoledne mezi 33 a 36 v těch nižších polohách možná 37 stupňů, na horách do 32 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, v přehánkách a bouřkách se samozřejmě probere a podstatně zesílí, alespoň přechodně.
1: A když vás poprosím ještě alespoň o výhled na zítřejší den, co máme čekat od středy, jak se promění to počasí oproti dnešku?
2: Oproti dnešku trošku nižší teploty a trochu více přehánek a bouřek, takže hezky po pořádku, v noci ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, přehánky jen zcela výjimečně, nejnižší teploty v noci 21 až 18 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo klidně přechodně i žádný. No a zítra opět tedy teplé počasí, polojasno, postupně oblačno, odpoledne a večer tentokrát četnější bouřky nebo přehánky, nejvyšší teploty zítra do 33 stupňů, no a vítr ten zpočátku slabý, ale potom během dne už bude mírný od 2 do 5 metrů za sekundu a bude vát od západu či severozápadu. Opět pozor na nárazy větru, hlavně v čele bouřek.
1: Říká Ivo Boman z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme za informace, budeme se těšit příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: V úterý ráno vám hrajeme taky Miraj. Jak to vypadá, když přední česká malířka Ivana Lomová přiblíží interiéry, které ji zaujaly v televizním vysílání a jak ji inspirovaly rodinné fotografie, uvidí návštěvníci karlovarské Becherovy vily. Proč se výstava jejich dvou cyklů, tedy Arte HD a rodinných fotografií, jmenuje Hodiny?
1: Hodiny jsou jeden z filmů, jejichž interiér tady je. A potom mně to přišlo perfektní i v těm fotografiím, jakožto časový údaj, který se mi hodí i do té filmové série, i do té fotografické.
2: Jak označit váš styl? Něco jako fotografická malba?
1: Já tomu říkám realismus.
2: Co vás na něm nejvíc baví? Mně přišly zajímavé tři momenty při porovnání fotografie a vašich obrazů, nebo pomyslné fotografie. Ať už jde třeba o sérii příběhů inspirovanou výjevy z televizní obrazovky, to je to HD, anebo tátovy fotky. Klasická fotografie se splošťuje na dva rozměry, zatímco v těch vašich malbách jsou vidět tři, někdy to až vtahuje jakoby dovnitř.
1: No, proto mluvím o realismu, ne o hyperrealismu, protože si ty fotky trošku upravuju. A musím říct, že to byla docela legrace, protože když jsem malovala ty filmové interiéry, tak jsem několikrát se dostala do bodu, že tak to nemůže existovat, jak to je na té obrazovce, že je to složený z kulis a že je tam fejkovej interiér. No, takže jsem si to dobásnila.
2: Poznamenává Ivana Lomová. Trošku ty vaše obrazy působí takovým jakoby retro efektem.
1: Není to záměr, ale bude to asi mým konzervatismem.
2: No a do třetice takový otazník efekt, kdy si člověk říká, co vás přiměje k tomu, že vidíte nějaký výjev v televizi nebo fotografii a dáte si tu obrovskou práci převést to na plátno. Je to něco jako pokus, touha uchovat nějaký okamžik natrvalo?
1: Já jsem ty filmy vybírala čistě podle těch interiérů. A měla jsem takový požadavek, aby mě ten interiér byl blízký, jako kdyby to byl třeba interiér nějaký tety, ke který jsem v mládí chodila, nebo něco takového. Mě fascinovaly ty interiéry sami o sobě.
2: Dodává Ivana Lomová. Když jste se probírala rodinnými fotografiemi, znamená to tedy, že návštěvníci galerie Becherova vila uvidí třeba vaši babičku?
1: Ano, ano, přesně tak. Jsou tam mnozí členové naší rodiny, ale i nějaký jakoby cizí lidi nebo přátelé a opět jsem ty fotky vybírala ne podle důležitosti postav, ale podle toho, jak se mi líbily, jak mě přišly zajímavý. No. Já tam mám pak tu sérii malinkých fotek v té chodbičce a to jsou zase Sicilané a ty už opravdu mají s naší rodinou hodně málo společného, ale ty lidské věci jsou pořád stejné. A ty mě vlastně bavily pak ještě víc než vlastní rodina, protože jsem to tam nějak v tom ještě víc viděla, ty věci, které mě zajímají.
2: Uzavírá pozvánkou do karlovarské Becherovy vily malířka Ivana Lomová. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech začala oprava Krymské ulice nedaleko náměstí doktorky Milady Horákové. Jde o kompletní rekonstrukci komunikace a chodníků. Kvůli opravě je celá ulice uzavřená a rekonstrukce potrvá půl roku. Na dvě střední školy bude Karlovarský kraj hledat ředitele ve druhém kole výběrového řízení. Jde o gymnázium Sokolov a střední školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech. Obě školy tak vedou od srpna pověření ředitele. V Třebeni na Chebsku založil neznámý pachatel černou skládku. V blízkosti hřbitova vyhodil části aut. Na místě byly taky desítky pneumatik. Obec vše oznámila policii. Podobnou černou skládku řeší i v nedaleké obci Hartoušov. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů. Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý. Několik dalších lidí útok zranil. Útok cílil na civilní infrastrukturu pomocí řízených leteckých bomb. Obyvatelé oblasti byli varováni před dalšími možnými útoky. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy čtvrté. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkou, teploty do 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 se u Stráže nad Ohří došetřuje nehoda osobního auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 8 hodin 32 minut, to znamená, že už jenom necelá půl hodina zbývá z toho dnešního ranivých vysílání. Tak co nás čeká? Budeme jako vždycky soutěžit a dál hrát písničky, které nestárnou. Hana Zagorová, Mr. President, nebo hned teď Lenka Filipová, spolu s Karlem Zichem.

0: Tohle byly Tři kříže, já pro vás budu mít tři možnosti. Protože je tady úterní ranní soutěž. Před pár dny jsme vstoupili do druhé poloviny prázdnin, tak je ještě spousta času na výlety, třeba na kole. My pro vás teď máme poukaz pro dvě osoby na půjčovné jízdního kola na celý den zdarma od služby ČD Bike. S touhle službou totiž můžete vyrazit na výlet s využitím pohodlného spojení vlakem a kolo si klidně půjčit. Kompletní přehled půjčoven, ceník i další informace najdete na cd.cz/cdbike. Tak a čeká nás soutěžní otázka. Nejdřív prozradím telefonní číslo do studia, i když ho asi velmi dobře znáte, 221 55 37 37. Mezi nejvýhledávanější místa pro půjčování kol na tuzemských nádražích v celé České republice patří tři města. Třeboň, Břeclav a to třetí město je v Karlovarském kraji. Tak se vás ptám, které to je. Nebudu originální, nabízím Karlovy Vary, Mariánské lázně nebo Františkovy lázně a na vás je se dovolat sem k nám do studia na 221 55 37 37 správně zodpovědět a vyhrát. Jenom připomínám, že soutěžíme o půjčovné pro dvě osoby, půjčovné jízdního kola na celý den zdarma od služby ČD Bike. Tak kde se půjčují nejvíc jízdní kola v našem regionu? Je to v Karlových Varech, v Mariánských lázních nebo ve Františkových lázních? Tři možnosti, jedno telefonní číslo, tak jak to chodí. 221 55 37 37. První volající je tady. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré ráno.
1: Hezký den, dobré ráno.
0: Kdo se dovolal?
1: Jarda z Chebu.
0: Jardo, zdravím vás do Chebu a chtěl bych znát název toho města, kde půjčují České dráhy nejvíc jízdních kol v Karlovarském kraji.
1: Asi to bylo Karlovy Vary.
0: Jardo, jdete na to správně od lesa. Jak jsem říkal, není to příliš originální, nicméně je to správná odpověď. Jardo, gratuluju. Mějte se krásně, vydržte mi na telefonu, domluvíme co a jak. Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme přesně 8:45 ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes tady u nás v Karlovarském kraji 33 až 36 stupňů Celsia. V Krušných horách od 29 do 32 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

8 hodin 49 minut, pomalu končí, dobré ráno, rádia vašeho kraje. Za chvíli to budou naše další aktuální zprávy a v nich třeba informace o tom, že ve Svatavě začaly stavební úpravy Pobřežní ulice. Známe podrobnosti a přineseme vám je za 11 minut. No a potom už dopolední vysílání dnes, tedy v úterý 4. srpna s Ivou Kokešovou. Radim Jehlík se proto loučí a budu se těšit zase zítra ráno. Naslyšenou.

0: Praktické rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ve Svatavě u Sokolova zahájili úpravu pobřežní ulice. Kyselka pokračuje v opravách krovu na kostele svatého Václava v Radošově. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivosti řidičů. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne oblačno s přeháňkami a bouřkou. Teploty do 36 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ve Svatavě u Sokolova začaly stavební úpravy pobřežní ulice. Městec chce investici zlepšit možnosti parkování především v místech, která často blokovala nesprávně odstavená osobní auta. Řidiči teď musí počítat s dvouměsíční uzavírkou. Celkové náklady na rekonstrukci činí na celých 730 tisíc korun, včetně DPH. Pokračuje nezávislý starosta Radek Burda.
2: Mělo by tam vzniknout 35 parkovacích míst plus dvě místa pro invalidy.

0: A výhodou toho vlastně bude, že se z této části stane obytná zóna. Takže ten, kdo tam přijede, tak bude moct zaparkovat pouze na tom parkovacím místě, které tam bude vyznačeno.
1: Kyselka na Karlovarsku pokračuje v opravách kostela svatého Václava v Radošově. Jak informoval nezávislý starosta Aleš Labík, v rámci poslední etapy oprav krovu lodi kostela se ještě na podzim zrestaurují poslední vitrážová okna. V dalších letech se práce přesunou na fasádu, střešní krytinu a okolí kostela. Obec usiluje o dotaci od Ministerstva kultury z havarijního programu. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestních bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
2: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
1: 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. K žalobě 25 států se zatím Trumpova administrativa nevyjádřila. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola turnaje Masters v Montrealu. Domácího Kanaďana Galarm Noa porazil 2-0 na sety. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne postupně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. A biozátěž bude vysoká na 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 se v úseku pomezí nad Ohříchem provádí úklid a čištění vozovek. Zpevněná krajnice je uzavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Naše další úterní zprávy skončily 4 minuty po 9 a už chystáme další zajímavé informace. Kvůli léčbě červeným světlem, která je v posledních letech hitem sociálních sítí, se ponoříme až do 60. let minulého století. Tam má totiž metoda svoje kořeny. Jestli je účinná, poví v rubrice Zdraví v cajku doktor Miroslav Šuta a bude to už za pár minut.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Fotobiomodulace. Je to účinná léčebná metoda nebo jenom módní trend, který nás nespasí? O léčbě červeným světlem nám přichází říct Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já vím, co dělá červené světlo s námi rozhlasáky, hned jsme všichni v pozoru. Jaké účinky se červenému světlu přisuzují při léčení a o jaký typ světla se vlastně v tomto případě jedná?
2: Jedná se o běžnou součást slunečního záření. Červené světlo má poměrně nízkou energii, blízké je infračervené záření, které potom naši kůži jenom ohřívá. Po roce 2000 se červené světlo a léčba tímhle světlem staly velmi populárními. Přibývalo firem, které tvrdili, že jejich zařízení užívající červené světlo vyléčí tu či onu nemoc. Nakonec v roce 2014 jedna z firem tvrdila, že umí vyléčit přes 200 nemocí, včetně takových vážných, jako je hluchota, slepota, rakovina, cukrovka nebo dokonce AIDS. V té chvíli regulátorům došla trpělivost a dosáhli soudního zákazu marketingu a prodeje těchto zařízení. Není tedy potvrzeno, že by červené světlo umělo léčit některou z těch vážných nemocí.
1: Jak vás tak poslouchám, celou dobu si říkám, kde se to všechno vzalo, kde má ta metoda původ?
2: Možná vás to překvapí, ale v Budapešti. V 60. letech minulého století tamní lékař André Mester experimentoval s lasery. Snažil se jich využít pro léčbu rakoviny, chtěl jimi zabíjet rakovinové buňky. Při pokusu na zvířatech zjistil, že skupina, která byla vystavena laseru, u nich se lépe hojila ta rána a rychleji dorůstala srst. Toho inspirovalo a začal zkoušet využití laseru pro mnoho různých nemocí. Založil dokonce speciální centrum pro laserovou terapii. Později po roce 2000 se místo laserů začaly používat takzvané LEDky, čili diody, které emitují červené světlo. Tím se ta metoda zlevnila a dneska si můžete panel s těmi červenými diodami objednat po internetu třeba domů.
1: Předpokládám, že vědce už červené světlo nenechalo chladnými a pustili se do bádání, aby věci přišly na kloub?
2: Je tomu tak. Ukázalo se, že červené světlo proniká jenom do malých hloubek kůže, může způsobit takzvanou vazodilataci, to znamená, že se tam cévy rozšíří, dojde k lepšímu prokrvení. To by mohlo vysvětlovat, proč v některých studiích opravdu došlo ke zlepšení růstu vlasů nebo ke tvorbě kolagenu, která může snížit například velikost a hloubku vrásek. Nicméně u těch dalších účinků jsou ty výsledky nejisté. V některých studiích skutečně došlo k lepšímu hojení rán. Další studie se týkají lepšího spánku nebo sportovního výkonu, ale tam se bohužel ten účinek neprokázal.
1: A z Kanady přišla studená sprcha.
2: Je to tak, odborníci z McGillovy univerzity hodnotili dostupné studie a zjistili, že velká část z nich byla prováděna pouze buď na myších, nebo dokonce jenom na buněčných kulturách. U těch studií, které byly prováděny u lidí, tak mnohdy některý z těch autorů měl konflikt zájmu, to znamená podnikal s tím červeným světlem. V takovém případě jsou odborníci k výsledkům spíše skeptičtí.
1: A co si tedy z toho všeho vzít? Jak k léčbě červeným světlem přistoupit?
2: Já bych léčbu červeným světlem posuzoval asi jako kosmetiku. Chcete-li uvěřit, že vám červené světlo zlepší kvalitu kůže, odstraní vrásky nebo vám obohatí váš vlasový porost, můžete to zkusit, ale určitě bych červeným světlem alespoň zatím neléčil žádnou z vážných nemocí.
1: Nám teď červené světlo zasíná, ještě předtím se loučím s Miroslavem Šutou. Naslyšenou?
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dneska jsme pro vás vybrali ukázku z povídky Šimka a Grossmana Můj první mejdan. Čte Miloslav Šimek.
2: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabydou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ještě ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení a váhu. Ale když jsme končili 9., naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou. Kolik dáš na chlast? Dal jsem 2 koruny a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se maminka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí mluvit a proto jsem zavtipkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je skutečně platil.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rádio vašeho kraje a Céline Dion minutku před 9:30. Boj s invazní netýkavkou žláznatou na Sušicku nepolevuje. Rostlina se nekontrolovaně šíří na březích řeky Otavy. Pomoci by mohl projekt Netýkám si s netýkavkou. Víc o něm za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Šafaříkových sadech v Plzni se koná festival Inspiral Garden. Na programu festivalu jsou vedle hudby i různé debaty. Festival potrvá do soboty 8. srpna. Blovické vycházky vás zavedou na místa z pamětí, a to na místa spojená s židovským obyvatelstvem. Začátek procházky je na zámku Hradiště v Blovicích v 17 hodin. V letních měsících jsou poblíž vnějších hradeb Švihova k vidění dravci sokolníka Václava Šporera. Od úterý do neděle je sokolnický areál otevřen od 10 do 17 hodin. Na hradě Kašperk vystoupí spolek Kašpar s představením Slovácko sa nesúdí. Představení začne v 21 hodin. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. No a Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas, ať už si vyberete cokoliv. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Možná, že jste si ji už všimli u břehů řek a potoků. Vzrostla květina s množstvím růžových květů. Netýkavka žláznatá. V celku dekorativní, ale především nepůvodní a invazní. Vytlačuje původní rostliny, přetahuje jim opylovače a zhoršuje stabilitu břehů. Třeba v Sušici už si pro sebe postupně zabírá břehy řeky Otavy i dalších toků. Dobrovolnický projekt Netýkám si s netýkavkou by to ale měl změnit. I když jednoduché ani rychlé řešení to rozhodně nebude.
1: Kytku vezmu a pokusím se vytrhnout z kořeny. Tak tenhle ten zvuk, to jsme ji přetrhli, to znamená, že kořen nám zůstal v zemi, což aspoň omezí ten květ, ale je třeba u toho kořene to nějak zlikvidovat.
2: Tak a to už s jedním ze spoluautorů projektu Netýkám se s netýkavkou, Františkem Švalchem, procházíme u břehu Otavy.
1: Jo, ale i ta manipulace s ní opatrně, třeba když budete teda u řeky, aby ty tobolky nepadaly do vody, protože oni se vyživí a dozrajou.
2: Má takové vcelku hezké fialové kvítky.
1: Ona na první pohled vypadá moc pěkně, dokud není taková vzrostlá, že to je megakytka, tak to vypadá skoro jako orchidej. Ale vzhledem k tomu, že není ve svém původním prostředí, tak tady se rozpíná neskutečným způsobem a jak způsobuje potom tu erozi břehů a další negativní vlivy, co má. A je to jednoletá rostlina, která dorůstá skoro 3 metrů a její tobolky, jak už má v názvu, je to netýkavka, takže když se zafouká nebo na ní sedne hmyz, pták, tak to vystřílí až do 7 metrů. Takže takhle ona se šíří, ale když skočí do vody, tak vlastně je to šíření nějak po proudu, je to prostě neomezené.
2: No a teď tedy, co s ní?
1: Ta kytka v tomhletom období již má tyto bolky, to znamená, pokud by k ní někdo přišel, dotknul se jí a střílela, tak už se jí nedotýkat, protože to je kontraproduktivní. V případě, že ještě nestřílí, tak tu kytku vytrhnout, pokud možno s kořenem, kořen odstranit a dát jí na suché místo.
2: A tady v okolí Sušice je několik odkládacích boxů, kam lidé můžou tu vytrženou netýkavku dávat.
3: Ty boxy najdeme v Sušici na 3 místech zatím a jeden je v Dobršíně, kde vlastně ten letošní projekt končil.
2: To už dodává manažerka projektu Dagmar Rýchová. Letos dobrovolníci vytrhávají netýkavku u řeky na zhruba 15 kilometrech a budou se sem vracet.
3: Jsme připraveni na to, že nás to čeká teďka ještě po mnoho let, než se nám povede aspoň trošku omezit ten výskyt, který kolem Otavy není úplně malý.
2: Podrobnosti o celém projektu Netýkám si s netýkavkou jsou třeba na webu Destinace Sušicko. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Za 5 minut bude 9:45 a ve 9:45 začíná zámecké léto. Přejeme vám stále krásné úterní dopoledne a příjemný poslech.

0: Zámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský, ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou, procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johana Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali, a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o Šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně, v kuchyni mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla. Tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek... Co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve

zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na obchvatu hranic u Aše začala rekonstrukce povrchu silnice. Na zámku v Boru na Tachovsku nově ukazují původní zámeckou knihovnu. Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 36 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na silničním obchvatu hranic u Aše začala kvůli opravě částečná uzavírka silnice. Na úseku dlouhém přes 1 km řídí dopravu semafory. Pro automobily je vyhrazený jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do první poloviny září.
2: Během jednoho měsíce vybraná firma zajistí odfrézování povrchu silnice, který postupně nahradí nový asfalt. A to v úseku od křižovatky s Americkou ulicí až po mimoúrovňové křížení silničního obchvatu a Vilové ulice. Stavební práce dočasně uzavřou i část cyklostezky vedoucí k Trojstátí. Z hranic Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Na zámku v Boru u Tachova mají novou expozici původní zámecké knihovny. Vrátila se tam po víc než 80 letech. Založil ji kníže Karel z Levensteinu a doplnil jeho syn Alois. Po válce byla sbírka knih zabavena a uložena v depozitáři Národního muzea. Teď má zámek zapůjčenou na 5 let, říká kastelánka zámku Galina Mariana Kortanová.
3: Máme tady kolem 1000 knih, pocházejí hlavně z 18., 19. a počátku 20. století. Z největší části je to katolická literatura, jsou tam misijní knihy. Ty knihy se nachází ve dvou velkých skříních. Je tam

0: Okolo 25 polic a některé knihy máme umístěné i ve dvou řadách.
1: Zámek v Boru můžete navštívit denně, kromě pondělí. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
2: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
1: Počet obětí po dvou červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125, informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. V nemocnici skončilo přes 60 tisíc lidí. Odklizených je zhruba zatím 16% trosek. Podle serveru Desaparecidos Terremoto Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí.
3: Počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasno, odpoledne oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 u obce Drmoul na Chebsku se opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte tam se zdržením, přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V aktuálních zprávách si zahrajeme Ilonu Čákovou a také skupinu Pet Shop Boys a pak už vás čeká rozhlasové setkání se dvěma novými držiteli titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Počkejte si na to.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Dneska vám představíme dva nové držitele titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za rok 2025 získala toto ocenění krajkářka paní Helena Šrámková, je s námi ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Také pan Gabriel Hájek, brusič skla, i vás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a spolu s námi je ve studiu také Zdeněk Valenta z odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
0: Začněme úplně od začátku, třeba tím, odkud pocházíte, paní Šrámková, odkud jste?
1: Já jsem z Kladrob u Stříbra.
0: A pan Šrámek? Pan Šrámek je odkud?
3: Hájek.
0: Hájek, to bude problém. Plné studio a několik příjmení. Pane Hájku, odkud vy jste? Omlouvám se.
2: Úplně v pohodě. Já jsem ze Slovenska, tam jsem se narodil ve městě Modra a v tom 55. roce jsme se přestěhovali na Šumavu, takže pak už jsem pokračoval jenom tady na Šumavě v Čechách.
0: Takže od 50. let jste v Čechách. Jak jste se dostali k tomu vašemu řemeslu? Pan Hájek určitě mnohem dřív než paní Šrámková, říkám to dobře. Kdy jste se začala věnovat krajce?
1: Krajce jsem se začala věnovat zhruba před 10 lety.
0: Takže to je relativně krátká doba. Jak vás to chytlo? Co se stalo? Co byl ten impuls?
1: Já jsem ruční práce milovala celý život, jako háčkování, pletení, šití. To prostě jsem pořád měla rozpletený svetr. No a pak jsem šla do důchodu a potkala jsem známou dívčinu, která se přistěhovala do Stříbra ze Slovenska, která vlastně tuhle tu techniku ovládala.
0: My jsme ještě neřekli, že je to takzvaná frivolitková krajka. Ano. A ta vás to naučila?
1: A ta mě naučila ten základní vlastně vzorek, jenom prostě ty bočka, jak se dělají. No a pak jsem se sama zdokonalovala, až jsem se vypracovala.
0: A hned vás to začalo bavit, hned vás to chytlo, řekla jste si, že to je to, čím se chcete zabývat.
1: To je to, ano, to je ono.
0: Já se musím zeptat, co to vlastně je ta frivolitková krajka. Možná, že to někteří posluchači slyší teď úplně poprvé.
1: Určitě to někteří slyší poprvé, je to málo známá technika výroby krajek. Vedle paličkování, háčkování, pletení a tak. Je to k tomu speciální dlouhá jehla, na kterou se nahazují očka z tenké příze a různě se to proplétá, spojuje, až z toho vznikne nějaký vzorek.
0: Ta jehla má také očko, je to podobná jehla jako na šití, jenom je velká, předpokládám.
1: Je to podobná jehla, je méně tupá, nemá tak ostrou špičku, abych se nepopíchala, nepořezala. A je stejně široká i na konci, kde má vlastně to očko. Jo, protože tím, kdyby byla rozšířena, jako je normální jehla, je nahoře, na konci, kde má očko rozšířená, tak by se ta práce celá rozšířila, roztahla. Jo? Takhle se to utahuje na tu jehlu a tím vlastně je to pořád stejné.
0: Ještě mi řekněte...
1: Má asi 12 cm.
0: Ano, ještě mi řekněte, jaké materiály se na tu frivolitkovou krajku používají?
1: Já používám teda bavlněnou přízi. Dá se použít i umělá, ale ta klouže. To není to tak hezké,
0: není
1: jako
0: to ono.
1: Z té bavlněné příze.
0: A různé barvy?
1: Já používám i různé barvy. Používám perlovku, s tou jsem začínala a teď, čím to dělám déle, tak používám tenčí a tenčí materiál, takže kordonetku 50, jestli posluchači znají, co to je, kordonetku 80, to je ještě tenčí.
0: Ano, některé šikovné švadlenky určitě tohle to budou znát. No a teď se pojďme zeptat na ty začátky i pana Hájka. Pane Hájku, jak vy jste začínal? Vy jste se učil kde přesně? Kde jste se vyučil tomu řemeslu?
2: Řemeslu začínal jsem školou v Novém Boru. No to bylo na brusiče skla, ale v té škole jsme se naučili dělat i ostatní operace, všechny, které se týkají broučení, ať to byla hranařina. A to se potom po ty léta v různých dekorech, různými způsoby, jak se brousí, tak jsme se vyučili doopravdy a já si myslím, že v těch letech úplně precizně a perfektně.
0: A vy jste se šel učit do nového boru, protože jste byl prostě šikovný kluk od začátku, od těch útlých klukovských let. Vám šly tyhle ty ruční manuální práce?
2: Takhle, když jsme se sem přestěhovali, tak kousek od našeho, od mého bydliště sklárna Anín. No takže když skončila základní škola, tak kam nejbližší práce, samozřejmě do sklárny. No akorát tam přišla menší změna, že namísto rovnou do sklárny do Anína na zaučení, na zapracování na brusiče skla, nemuseli do nového boru. No. Mm-hmm. Takže to bylo pěkný pro 14-letýho kluka, šup až na sever Čech. Jo. No ale tak... My jsme byli vždycky takový zkušenější a živější, a takže jsme si to...
0: Užili jste si to. Vzpomínáte na to s láskou?
2: A jo, akorát s tím rozdílem, že my jsme se dostali domů za rok tak třikrát. No. Mm. Bylo to asi něco podobného jako potom na vojně.
0: Ještě se vás chci zeptat, jestli jste tu manuální zručnost zdědili po někom. Paní Šrámková, jak vaši rodiče byli manuálně zruční? Máte to po někom?
1: Maminka asi jo, ta taky šila, pletla. Ta mě vlastně naučila háčkovat, naučila vyšívat, plést. Všechno mám od maminky. Ale třeba můj dědeček, tak ten byl za CK Rakouska vyučený krejčí. Mm,
0: tak to je jasné.
1: Vyučil se na konopišti, na zámku. Ale ještě jsem si vzpomněla, dědeček nebo můj pradědeček, dědeček z maminčiny strany, teda maminky dědeček,
0: ano.
1: Tak to byl kloboučník.
0: No tak to máte v rodě.
1: Takže já mám... Geny asi po nich.
0: To je jednoznačné. No a pane Hájku, vaše geny, zdědil jste tohleto sklářské řemeslo po někom?
2: Řemeslo konkrétně ze sklem ne, ale můj tatínek v mladších letech pracoval taky, ale byl jako keramik modranská majolika takhle. Zmalo v modré, takže tam přišel právě do styku s tím manuální práci, s tím pracováním keramiky.
0: Tak tam taky něco bude v tom vašem rodě.
2: No a bylo určitě, protože jeho tatínek taky tam pracoval. No a v tom muzeu tam byly i některé jejich výrobky.
0: Povídáme si dnes s mistry tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a za chviličku pokračujeme.

0: Václav Neckář, Rádio vašeho kraje. Povídáme si dnes o titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Jak už jsem předeslala, je s námi také ve studiu Zdeněk Valenta z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Pane Valento, pojďme chviličku posluchačům povídat o tom samotném titulu. Jaká je historie jeho předávání?
1: Já bych možná začal tím, že ten titul navazuje na aktivity jednak UNESCO, nebo výzva UNESCO, která se jmenuje Žijící lidské poklady. Na základě toho potom na celonárodní úrovni také vznikl vlastně podobný titul. Je to nositel tradice lidových řemesel a z Ministerstva kultury potom zešla iniciativa, aby se to rozšířilo i do jednotlivých regionů. Takže všechny kraje v České republice vlastně vypisují podobný titul. Nějakou shodou došlo k tomu, že se jmenuje mistr tradiční rukodělné výroby a potom je tam ten přídomek toho konkrétního kraje. Jenom bych možná upřesnil, že je to titul určený k ocenění výrobců, kteří ovládají významné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby a současně se významnou měrou podílí na jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci na veřejnosti.
0: A ten titul se uděluje, tedy budu vás trápit od roku 2000?
1: Od roku 2017.
0: 2017. Vždycky jsou oceňováni ti noví mistři v jakém období? V létě, na začátku léta? Říkám to dobře?
1: Posledních několik let to tak je. Původně jsme je oceňovali vlastně v zimě, aby jsme to stihli v tom daném roce, ano. Protože jak už zaznělo, tak vlastně ti mistři, o kterých se bavíme, byli oceněni za rok 2025, to znamená loňský rok. Ale potom jsme se domluvili s paní ředitelkou Vondráčkovou a už několik let to s oboustrannou spokojeností pořádáme v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIO v Plzeň.
0: Ano, já jenom doplním, že paní Vondráčkovou myslíte naší kolegyně Michalu Vondráčkovou a zároveň ředitelku Mezinárodního plzeňského folklorního festivalu. Pojďme zase na ty dva naše vzácné hosty, kteří ten titul mistr tradiční rukodělné výroby letos získali. Paní Šrámková, frivolitková krajka je velmi krásná. Já vám musím poděkovat, že jsem od vás dostala nádherného anděla. Budu ho mít na památku od vás. Co všechno se touto technikou dá vlastně vyrobit?
2: Já myslím, že se dá vyrobit spousta věcí. Já jsem začínala teda sněhovýma vločkama na vánoční stromeček. No pak jsem začala dělat i andílky, i zvonečky, záložky do knížek a teď jsem se specializovala spíš na šperky, že dělám i náhrdelníky, náušnice, náramky.
0: Na čem děláte zrovna v těchto dnech?
2: Náhrdelníky.
0: No a musím se obrátit i na pana Hájka, co ten všechno už ve svém dlouhém brusičském životě vyrobil. Popište nám nějaké výrobky. Na co všechno se dá brousit?
3: No tak samozřejmě je to jenom do skla. Jo, a to je k tomu zapotřebí spousta, já bych řekl, stovek různých druhů kotoučů, různých tvarů, různých zranitostí, no a potom i leštidel, takže člověk, který se zabývá takovouhle činností, nejenom klasickým broušením, to už jsem tak jaksi po těch letech opustil, ale spíš už dělám nějaký obrazy, do skla rytý, broušený, rytý, gravírováním, jo, spoustu technik, jo, vlastních taky, na který jsem přišel během těch let. No, takže ty obrazy potom v tom skle, jo, jsou úplně o něčem jinom, než se klasická brusická práce provádí.
0: A jde to do každé sklenice, do každé nádoby, do každého džbánu, nebo když vezmete do ruky nějakou takovou nádobu, tak si řeknete, tady by to nešlo, anebo tady naopak už vidím nějakou překrásnou vybroušenou kresbu?
3: No, tak já teď většinou už dělám a nějaké hrady, zámky, kostelíky, jo, podle toho přání těch lidí, jo, že si přinesou obrázek, fotku nebo pohlednici a podle toho dělám ty stavby. Jo.
0: Taky si někdy sám ty kresby, předpokládám, navrhnete?
3: Málo kdy, to už jsou potom úplně jiný takový momenty, kdy člověk se pouští do něčeho, co není běžná výroba. Jo? Ty nebyly ani takhle na výstavách, protože některým lidem se to tak nějak nezdá. Ale pokud se má provést a dokonale, jo, přizpůsobit tomu sklu akt těla, tak to je potom šílená práce, protože tam člověk musí i vidět, jak to vypadá ve skutečnosti, ano. A potom podle toho může do toho skla s těma brusivem zajet. Jo.
0: Takže začali jsme u hradů a zámků a končíme popisem vaší práce u ženských aktů.
3: Taky, ale i poslední taková práce, která teď byla, tak byl bizon. Jo, no to jsou práce šílený, protože znázorně tam potom tu srst na tom těle a ty rohy a ty oči, nozdry, všechno, aby to bylo přesně všechno na tom správném místě, jak to má být. Jo. Malíři to mají jednoduchý, když se splete, tak to zamázne, udělá znovu do skla, jak jednou se šahne, už je to tam.
0: Když se šahne špatně, tak je to celé, to už nejde. Se to může vyhodit? Dokonce.
3: No,
0: těžko se to opravuje.
3: No, zase záleží na tom, jak ta nádoba skleněná, když to řeknu takhle, je zase z jak silného skla.
0: Takže, vážení posluchači, do skla se dá vybrousit i bizoní srst, jak jste se právě dozvěděli.
3: Jo.
0: Povídáme si dnes dopoledne s novými držiteli titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za chviličku ještě pokračujeme.

0: Našimi dnešními dopoledními hosty jsou držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje, krajkářka Helena Šrámková a také brusič skla Gabriel Hájek. Paní Šrámková, kolik času vy věnujete té vaší práci? Každý den u toho sedíte pod lampičkou s brýlemi pod lupou?
1: Určitě u toho sedím každý den, protože mě to strašně uklidňuje a je to taková příjemná práce pro mě.
0: Já, jak jsem od vás dostala toho andělíčka, tak abychom měli představu, takového anděla vyrobíte za jak dlouho? Jak dlouho to trvá?
1: No, když dělám nějaký první kus, který musím vymyslet nebo prostě podle nějaké předlohy dělám, tak když to dělám poprvé, tak ho dělám třeba 2 hodiny. Jo, i déle. A pářu přitom a tak není to vždycky nejhezčí kousek. A pak, když už to mám ve voku, už dělám další a třeba 5. kus, tak už to zvládnu 1 hodinu, 1 hodinu 20.
0: No a nějaké...
1: Záleží, jak je to velký kus.
0: Ano, a nějaká ta vaše největší díla, která si můžeme představit, vám trvala třeba i několik dní?
1: Tak schválně jsem si to počítala, když jsem dělala dečku o průměru asi 16 cm, 16-17 cm, tak to jsem dělala 17 hodin. To jsem si počítala. Pak jsem dělala košíček s květinama ve velikosti, já nevím, 20 x 25 cm. Tak to jsem dělala určitě 25, 26 hodin.
0: Vidím, že nosíte brýle, stejně jako já. Ta práce je velmi titěrná. Vidíte na to dobře? Dá se třeba dělat v noci, nebo lépe řečeno za tmy, za umělého světla?
1: No, já se přiznám, já to dělám hlavně večer a mám světlo přímo, aby mi svítilo do rukou a 3,5 brýle, aby jsem na to viděla dobře. No.
0: Bolí vás někdy oči, když skončíte?
1: Ani ne.
0: Pořád zvládáte
1: dobře. Ani ruce mě nebolí.
0: Výborně. No a pane Hájku, jak jste na tom vy s tím časem, který trávíte ve své vlastní dílně? Taky denně, od rána do večera?
2: Ve svých letech denně. Jo, pondělí až ten pátek. Jsem tam sedí od těch 8 hodin do 14:30 a baví mě to, jinak bych do toho nešel, že? A člověk vždycky něco vymyslí a i když už toho má dost v hlavě a v rukou, stejně přichází na nový náměty, nový téma. Jo? A teď si musí ale taky podívat, jestli má na to ty kotouče, jo, kterými by to mohl udělat, no, tak nechá se něco i předělat na těch kotoučí, ty tvary tomu kotouči si umí udělat sám. Jo.
0: Musíte se starat i o tu vaši techniku.
2: Všechno. No, takže bez toho to nejde. Baví mě to, jinak bych tam nechodil.
0: Přece. Jasně. Pan Valenta před chviličkou říkal, že vy jste ten titul dostali nejenom za to, že tu práci děláte výborně, ale že to řemeslo, které trošičku umírá a zaniká, držíte při životě. Paní Šrámková, mají zájem někteří mladí učit se tu frivolitkovou krajku? Klepou vám mladá děvčata na dveře? Paní Šrámková, naučíte mě to? Funguje to tak nebo ne?
1: No, tak to se mi ještě nestalo, ale dělala jsem kurzy v Národopisném muzeu, tak už jsem 2x dělala kurz základy frivolitky na jehle. No a já jezdím na řemeslné jarmarky, na řemeslné upozorňuji,
0: ano.
1: Protože tam jsou lidi, kteří jdou za řemeslem. A je spousta lidí, kteří se mě na to ptají, co to je za techniku, jak se to dělá. A spousta lidí je, tohle to bych se chtěla naučit, neděláte někde kurzy. No tak je odkazuju na to Národopisný muzeum, že tam teda...
0: Takže to je dobře, to je dobrá možnost. No a co pan Hájek, předává někomu svoje řemeslo?
2: To je trochu horší. Brusiči vyučený jsou, ale tuhle práci už nikdo nedělá. Paní je skládaná jako taková, byla zavřená. No tak... Těm lidem se tam nechce jít teď ani podívat, i když tam začínají foukat sklo a dělají takovéhle práce. Prostě mají nějakou tu vlastní, nevím, bych řekl, hrdost. A No, nebaví je to. Mm. Mají i stroje doma, no, jo, takže některý, no, můžu říct, moji synové.
0: Ano. No,
2: ale jak si je to netáhne, tohleto, ta práce. No to klasické broušení prostě už není ono. A tu práci, kterou dělám já, i když jsem jim to vysvětloval synovi a říkám, podívej, já tě to ukážu, předvedu. On mi řekl jenom, tati, já nemám tu tvoji trpělivost. Mm.
0: No tak možná, že teď nás poslouchá, že se trošičku polepší, že se ještě chytne za nos. Pane Valento, obracím se ještě na vás. V jakém aktuálním stavu je nový ročník titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje?
3: Aktuálně sbíráme nové nominace, to znamená, už máme několik kandidátů na příští rok. Probíhá to tak, že ty nominace sbírá vlastivědné muzeum doktora Hostaše v Klatovech, respektive pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, které máme pod vlastivědným muzeem v Klatovech zřízené, a následně to hodnotí komise k tomu určená, pětičlenná, která potom navrhuje Radě Plzeňského kraje, aby příslušné kandidáty schválila nebo naopak neschválila. A připravujeme samozřejmě ten další ročník opět na červen. Doufáme, že vyjde i počasí.
0: Našimi dnešními hosty byli brusič skla Gabriel Hájek, krajkářka Helena Šrámková a Zdeněk Valenta z odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Díky, že jste přišli, ať se vám práce daří, někdy příště se zase budu těšit naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Posloucháte rádio vašeho kraje, za 2 minuty bude 10:45. Rozebrané části aut i pneumatiky ležely v blízkosti hřbitova v Třebeni na Chebsku. Na černou skládku upozornili obyvatelé obce. Další podobnou černou skládku řeší také v nedaleké obci Hartoušov. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za chviličku.

0: Černou skládku řeší obec Třebeň na Chebsku. Neznámý pachatel vyhodil v blízkosti hřbitova části aut. Nahromadě tak byly kusy sedaček, kabely i část dveří a také desítky pneumatik. Obec už vše oznámila policii a hledá případné svědky.
1: Tak skládku hážeme.
2: Co tam je všechno? Jsou to jenom díly od aut?
1: Jenom díly z aut, sedačky, plasty. Musíme, jestli tady nenajdeme, od koho by to mohlo být.
2: Ještě tady zůstaly pneumatiky.
1: Pneumatiky tady taky hodně, ale to už se musí odvíct zvlášť. Jako samostatný odpad.
2: Říká nezávislý starosta Třebeň na Chebsku Karel Mikoláš. Překvapil vás ten nepořádek, ta černá skládka?
1: Tohle je neskutečný, no, co se tady děje.
2: Máme něco?
1: Tady máme nějaký papírek. Tak jedno je účtenka z Sokolov.
2: Zkusíme ten datum.
1: Je tam někde červenec.
2: A tady je vážný
1: tady,
2: lístek.
1: Tady jsme našli vážný lístek ještě teďko.
2: A ten je?
1: Z 8. července 26.
2: A čeho se týká? Tam není napsáno asi, no, co odevzdávalo se.
1: Převodem pod 1910 kilo, aby to nebylo železo tady z těch aut.
2: Kam to odvezete teď?
1: V našem katastru je skládka Chocovice. Obec to bude stát peníze, likvidace černé skládky.
2: Dá se to odhadnout kolik?
1: Já to typu na takových 10 tisíc.
2: Co to bylo tohle, co jste vyhazoval za lištu? Co to je za lištu?
1: Jaguára dokonce.
2: Jaguára?
1: Přístrojové desky, ovladače.
2: Říká nezávislý místostarosta Třebeně Miroslav Leško. Tady je přímo značka. Pane místostarosto, taky vás ta černá skládka překvapila, když jste se o ní dozvěděl?
3: Ano, řekl nám to tady syn našich sousedů, že tam něco je a že ale nikoho neviděl, že by přijel. Tak jsem víceméně druhý den hned ráno jsem jel se podívat, napotil. Poslali jsme to starostovi i na náš obecní web, jestli si náhodou někdo něčeho nevšiml.
2: A zatím se nikdo neozval.
1: Slávku, tohle odvezeš teďkon a potom zavoláš a přijedeme sem, aby jsme ti pomohli naložit ty pneumatiky.
2: Slyšel jste o té černé skládce?
4: No, jsem jenom četl na internetu tu zprávu. Viděl jsem nějaký fotky.
2: Pane Danieli, vy tady bydlíte v Třebeni, když jste viděl ty fotky?
4: To prasárna, no. Co na to říct?
2: Hanko, černá skládka, viděla jste to?
5: Je to katastrofa, lidi jsou čuňata prostě, tuto se nedělá.
2: A stejná černá skládka je zhruba 2 kilometry od Třebeně v obci Hartoušov. Stojíme u ní s nezávislým zastupitelem Adamem Kuželem.
6: Počítal jsem minimálně 8 různých aut tady bude poházených, rozložených. Jsou tady převážně koberečky, masky, prvky interiéru, obložení, vlastně plastové části aut.
2: A je to na 2 místech. Tady je větší část, tady vedle je taky, ale je tam toho méně.
6: Objevilo se to tady zhruba 1,5 měsíce zpátky. Ta škoda je velká, vidíme tady ty zbytky od oleju a takhle. No.
2: Obě černé skládky řeší policie. Z Chebska Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dnešní noční linka bude mít, řekla bych, velmi závažné téma, totiž život za katrem. Jde nám o skutečný život ve vězení a kolem vězení. Co udělá ztráta svobody s rodinou, vztahem nebo s pocitem času? Jaké je to čekat venku na partnera, syna, otce nebo mámu? A jak těžké je vrátit se zpátky do normálního života? Noční linka s Honzou Macounem dneska otevírá téma život za katrem a začíná tradičně ve 23 hodin. Teď nám chybí 7 minut do 11. Počkejte si na aktuální zprávy. Krásné dopoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitele dvou středních škol bude Karlovarský kraj hledat ve druhém kole výběrového řízení. V červenci na silnicích v Karlovarském kraji nikdo nezemřel. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 36 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Gymnázium Sokolov a střední škola keramická a sklářská v Karlových Varech vedou od srpna pověření ředitelé. Karlovarský kraj nevybral ředitele v prvním kole výběrového řízení a vypsal druhé kolo. Podle vedení kraje se v případě střední keramické a sklářské školy nepodařilo najít vhodného kandidáta a na Sokolovském gymnáziu nebyl potvrzený ve funkci stávající ředitel Jiří Vič. Důvodem je 6letý spor s pedagoškou, který stál přes 4 miliony korun. Kraj si teď nechává zpracovávat posudky, jestli byl postup ředitele ve sporu správný. Pokračuje krajská radní Hana Žáková z Hnutí ANO.
4: Pan ředitel dobře ví, že do dalšího kola toho konkursního řízení se může opět přihlásit. On mi potvrdil to, že se přihlásí, takže nám jde jenom o to, abychom dořešili ten 6letý soudní spor, který byl s paní Wittnerovou, a aby i pan ředitel, dejme tomu, pokud bude vybrán, tak se vrátil na to místo s čistým štítem.
2: Na podporu dlouholetého ředitele Sokolovského gymnázia Jiřího Viče vznikla petice, kterou podepsalo přes 1100 lidí. Červenec se v Karlovarském kraji obešel bez obětí dopravních nehod. V loni na silnicích zemřeli dva lidé. Jak vyplývá z předběžných statistik dopravní policie, v červenci se stalo v Karlovarském kraji 177 nehod, což je o 16 víc než loni. Při nehodách byli tři lidé těžce zraněni, 48 lehce. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou byla nepřiměřená rychlost. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Česko zažilo další

0: Tropickou noc na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota tam během noci se držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 218 u Kraslic na Sokolovsku se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, dneska je úterý 4. srpna 2026. V kalendáři je napsané jméno Dominik. Máme 4 minuty po 11. Zahrajeme si Decibely lásky a také Bláznovu ukolébavku a pak vám řekneme, jak v češtině správně používat časové údaje. Za chviličku v jazykovém koutku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Rozhovorový koutek.
1: S odborníkem na češtinu si teď povídá Stanislav Jurík.
2: Řeklo by se, že časové údaje jsou zcela obyčejná věc. Používáme je určitě i mnohokrát denně. A možná právě proto si nemusíme všimnout některých zajímavostí, které jsou s nimi spojené. Co je na nich pozoruhodného, to nám přišel vyložit Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
3: Dobrý den. Podíváme se dnes blíže hlavně na časové údaje kolem půlí celých hodin. A co ti myslím? No, stojí zatím úplně prosté a běžné zaváhání při formulaci, které jsem zaslechl. Dotyčný mluvčí řekl přijď na půl páté nebo na půl pátou, no prostě v 16.30. A to už dodával s úsměvem, pobavený těmi jazykovými rozpaky.
2: Je zase ale pěkné, že si uměl poradit.
3: To určitě ano. Je to taková šikovná strategie a nejednou ji musí použít i profesionální mluvčí. A pokud jde o tu zapeklitější otázku, musíme se nejdřív trochu potrápit s gramatikou. Máme v češtině několik výrazů označujících polovinu. Nesklonné půl, pak půle, skloňovaná podle vzoru růže, no a také půlka a polovina, obě skloňované podle vzoru žena. Všechny tyto výrazy se pojí se slovem označujícím v uvozovkách půlený předmět a ten má tvar druhého pádu. Ukážeme si to na konkrétnější věci, než je hodina. Půl chleba, půle chleba, půlka chleba, polovina chleba.
2: A jak nám to pomůže s těmi hodinami?
3: Když váhám, jestli mám říct na půl páté nebo na půl pátou, váhám jednak proto, že slovo půl je nevýhodné svou neskloností, jednak proto, že v těchto časových údajích se běžně vypouští slovo hodina. Takže si můžu pomoct tím, že si místo půl dosadím třeba půlku a doplním do údaje hodinu. Přijď na půlku páté hodiny. Tím pádem mám jasno. Náležitá formulace je přijď na půl páté.
2: Nebylo by vůbec nejlepší říct přijď v půl páté?
3: To by samozřejmě bylo, ale myslím, že to nemá vždy stejný význam. V půl páté bych pochopil spíš tak, že mám přijít přesně v 16.30, ale na půl páté může podle kontextu vyjadřovat i přibližnost, něco jako přijď kolem půl páté. Mimochodem, při formulaci přijď v půl páté bychom se správným tvarem té páté určitě nezaváhali.
2: Čím to je?
3: Protože když řekneme přijď na půl páté, není tam to slovo půl páté hodiny, které nás bezpečně vede k volbě správného tvaru, tedy druhého pádu. A proto mylně podlehneme vazbě předložky na a zvolíme podle ní vlastně nenáležitý tvar čtvrtého pádu. Na půl pátou. To by bylo v pořádku, kdyby šlo o celou hodinu. Přijď na pátou.
2: Zní to hodně zapeklitě a přitom bych řekl, že na půl pátou běžně slýchám.
3: To máte určitě pravdu. Jde vlastně o neformální mluvené vyjadřování, kde se snesou i jisté odchylky a není třeba je odmítat.
2: Jazykový koutek dnes připravil Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sofia. Posloucháte náš úterní dopolední program 12 minut zbývá do 11:30 a za chviličku uslyšíte další díl seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát nás zavede pod Chebský hrad, kde dodnes stojí poslední brána do města, která ho chránila před nepřáteli.
1: Mám prostě

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: technických památek.
1: Dneska se přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to nám řekne Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728. Podle návrhu inženýra Fogla v podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, dnes jak vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila co by městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za mlýnskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z starších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak. My stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů a už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
2: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu. Vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení. Pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát tramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
3: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít.
4: Et musique en tête, à présent que nous pouvons nous cacher. Soult!
3: Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marií Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží co by vstup do areálu Chebské krajinné výstavy, dokdy sloužila svému původnímu účelu.
2: Do roku 1805, ale další brána pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
3: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pokud si chcete připomenout vymření dynastie Přemyslovců anebo slavný krimi seriál Komisař Mullen, tak si určitě poslechněte za chviličku dnešní vydání Kalendária s Petrem Jungmannem. Ještě předtím zaspívá Dalibor Janda.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
2: Komisař Mulén.
1: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
2: Já osobně se zajímám o každého.
1: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
3: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
2: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
1: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
1: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
1: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

Rádio vašeho kraje a Marika Gombitová. Ani lehce povadlý salát nemusí skončit v odpadu. Babské rady vám už za chviličku poradí, co mu vrátí svěžest a prodlouží život. 3:15 a 1 minutka.

0: Hospodářské rady.
1: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově pokračuje v modernizaci. Ve Svatavě zahájili úpravu pobřežní ulice. Česká policie má novou speciální jednotku, hlídá bezpečnost letiště Václava Havla. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně s přeháňkami a bouřkou, teploty až 36 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově obměňuje své vybavení. Modernizaci za přibližně 92 milionů korun hradí z 85% operační program Spravedlivá transformace. Zbývající podíl zajistil Karlovarský kraj. Radní jednali o navýšení rozpočtu o 800 tisíc korun na nákup strojů. Důvod vyšších nákladů vysvětluje krajská radní Hana Žáková z Hnutí ANO.
3: To strojové vybavení i z hlediska toho dílenského nábytku, tak tam určitě to budou nějaká specifika, nebude to jenom tak nějaký nábytek jako do běžné školy. To tu školu posune z hlediska vybavení, protože ta škola to neměla, když to takhle řeknu, dělali to zastaralé a my potřebujeme nové strojové vybavení i v rámci už stávajících oborů, které na škole jsou.
2: Ve Svatavě u Sokolova začaly stavební úpravy pobřežní ulice. Městys chce investicí zlepšit možnosti parkování, především v místech, která často blokovala nesprávně odstavená osobní auta. Řidiči teď musí počítat s dvouměsíční uzavírkou. Celkové náklady na rekonstrukci činí necelých 730 tisíc korun, včetně DPH. Pokračuje nezávislý starosta Radek Burda.
4: Mělo by tam vzniknout 35 parkovacích míst plus dvě místa pro invalidy. A výhodou toho vlastně bude, že se z této části stane obytná zóna. Takže ten, kdo tam přijede, tak bude moct zaparkovat pouze na tom parkovacím místě, které tam bude vyznačeno.
2: Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
5: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
6: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
5: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
7: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
5: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucí snu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab, informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují, je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou.
1: Sport.
2: Tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola turnaje Masters v Montrealu. Domácího Kanaďana Galarnoa porazil 2-0 na sety. Druhé kolo čeká Kopřivu dnes večer našeho

0: času v českém derby nastoupí proti Jiřímu Lehečkovi. Druhé kolo na turnaji v Torontu dnes čeká Sáru Bejlek a Kateřinu Siňakovou. Bejlek bude hrát proti Polce Švjontekové a Siňaková proti Rakimovové z Uzbekistánu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 se mezi Kinčperkem nad Ohří a Sokolovem ve směru na Cheb pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: 12 hodin a 5 minut. Úterní pravé poledne je za námi, stejně jako polední zprávy, dnes s Hanou Zubkovou, která vám bude přinášet informace ze zpravodajství celé odpoledne až do večera. Slovo u mikrofonu si už teď bere Zlata Kinská. Moc vás všechny zdravím, co jste naladěni na vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou to písničky pro vás a na vaše přání, to znamená, že celou tuto hodinu si můžete vybírat písničky vy. Tak stačí zavolat do studia na číslo 221 55 37 37 nebo nám napsat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Máme také stránky vary.rozhlas.cz a tam najdete veškeré informace a kontakty. O zbytku vás budu informovat já, těším se na vás, volejte, pište, přejte si krásné úterní odpoledne s rádiem vašeho

Milujem se čím dál víc a Petr Kotwald na Českém rozhlase Karlovy Vary. Druhá písnička v pořadí této hodiny poletí po našich vlnách celému týmu karlovarského hotelu Humboldt s přáním krásného léta, podhodového dne a samozřejmě všeho nejlepšího. Ať se tým drží. Renája a Rudolf, písnička na přání.

0: Dospíval Jiří Schellinger, na přání písnička poputovala teď po našich vlnách celému týmu hotelu Humboldt v Karlových Varech. Moc vás všechny zdravím, ať vám to jde od roky. A vy ostatní, ať už děláte dnes cokoliv, ať vás to baví spolu s námi, s rádiem vašeho kraje, kde už teď vítám našeho dnešního volajícího. Tím je Olga z terénu. Hezký den, zdravím do autobusu.
1: Já vám děkuji, já vás taky vítám a zdravím v dnešním interním dně, který je úplně katastrofální. Jedu teďka do Podbořán, z toho Blatna, a můžu vám říct, že ty cestující, který jedou z Varu a z Prahy, tak je hrozně moc lituju. Všechny ty řidiče. No a chtěla bych jenom říct, že pokud jedete, tak ta fronta, která tam je u Petrohradského mostu, ta je 3 až 4 kilometrová a je to tam na čekačku tak půl hodiny, možná i víc. Takže řidiči, držím vám palce a posílám vám, protože mám hroznou žízeň a dala bych si tequilu sunrise, tak ji posílám aspoň po těchto volách rádia Karlovy Vary. A je to od skupiny Eagles, taková letní, osvěžující.
0: Tak díky za výběr, my si dáme tequilu s vámi. Vy si ji pak dejte v klidu a v pohodě zaslouženě doma. Hezký den, Olgo, a díky za informace, samozřejmě i z dopravy u nás v regionu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky moc.

0: Sunrise a Eagles na Českém rozhlase Karlové Vary na přání Olgy, která nám také poskytla i informace z dopravy. Teď už máme na telefonu Josefa. Pepo, zdravím do Horního Slavkova, jak se máte?
1: Dobrý den, máme se výborně. Trošku nám to tady topí, ale je léto, no, co se dá dělat.
0: Nám to tady taky topí.
1: Když známe dneska to výročí 120. narozeniny bývalýho Louis Armstronga, tak nějakou vodního písničku, ať si zase zaspomínáme na zlatý časy, když tam, když on to hrával a zpíval. Bylo to moc hezky. No, bylo by to pro Standu, pro Jarouše, pro sestry, pro Hanzio Roněmec a pro vás a pro celý váš kolektiv a ať se vám daří a zase někdy naslyšeno.
0: Díky moc a moc ráda si poslechnu tu nejkrásnější písničku od něj. What a Wonderful World, Louis Armstrong na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Krásný den.
1: Děkuji za pozornost.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Legendární skupina Bon Jovi na Českém rozhlase, Karlovy Vary a jeden jejich poslední hit právě teď dozněl a já už doplním další přání, tentokrát našemu volajícímu Pepovi z Karlových Varů. Hezký den, Pepo.
1: Dobrý den. No a já tuto písničku bych chtěl poslat svý dceři Jitce, protože je má ráda. A taky Davidovi synovi a jejich matce do sanatoria Vončův dvůr, nebo Gazdův dvůr ve Vončově a celému personálu, který se o ně vzorně stará a mají toho dost v tomhletom bedru. A jinak, ať se všichni mají dobře.
0: I vy. Díky za písničku. Ano, dlouho jsme ji nehráli, tak si dáme kabát, je Houby magický. Slyšela jsem, že houby rostou, tak kdo z vás vyráží, tak opatrně dodržujte pitný režim a my budeme rádi, když s námi budete sdílet i takovéto okamžiky. Já jsem ráda, že vyrážíte příští týden do Kraslic opět na festival, už jsem si uvědomila, že už je zase rok pryč. Strašně to letí. Tak pozdravujte rodinu, mějte se krásně, opět s vámi někdy naslyšenou. Hezký den.
1: Ano, naschledanou.
2: Už budem spolu navždycky.

0: Houby magický a skupina Kabát, písnička, kterou si dnes přál od nás zahrát Pepa z Karlových Varů, a jdeme plnit další přání. V Bavorsku 3. srpna začaly dětem prázdniny a z prázdninového Německa se dnes hlásí Honza. Hezký den, vítejte.
1: Dobré odpoledne, paní Kinská, zdravím všech posluchače a píseň posílám oslavenkyni, která oslavila krásné narozeniny, nebudu říkat kolikáté, ale bylo to 2.8., čili to bylo vám předevčírem, paní Alena Čechová z Chodova, a my tímto přejeme celá rodina z Bavorska, tady z Bayreuthu, hlavně to zdraví a štěstí a hodně pohody do dalších let, a posíláme píseň od Karla Gotta, kterou děti vybrali. Tak, milá Alenko, mějte se moc hezky, i vám do rádia přeju krásné odpoledne, zdravím Standu a Pepu do Horního Slavkova a zase někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, dětem přejeme krásné prázdniny, užijte si léto. Naslyšenou, hezký den.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budu plnit naší posluchačce ze středních Čech. Hezké úterý, dnes má v irském Dublinu pohřeb Glenn Hansard. Irský písničkář s vazbami na Česko. Zavzpomínalo na něj mnoho kolegů z branže, včetně mladého irského zpěváka Dermota Kennedyho. Ten má písničku s názvem Funeral. Pohřeb, kde slovo pohřeb je použité, ale v obrazné rovině, a to jako konec vztahu. A tak tuto písničku pro dnešek vybírám. Děkuji za ní Dominikum, Dominikán k svátku a všem příznivcům irské muziky. Přeji hezký den. Silva z Prahy. Silvo, písnička je tady. Krásný den.

0: Kanady je na vlnách Českého rozhlasu. Karlové Vary, teď už také paní Alena Schodová. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, Zlatuško. Já vám přeju krásný den a ráda bych touto cestou srdečně poděkovala jak vám, tak všem mému srdci milým přátelům, kteří mě nechali zahrát mým narozeninám. Vážím si vašich krásných přáníček a písniček. Mám vás, moje lidičky, všechny moc ráda. Jste moje zlatička. Zlatusko, moc vám děkuju za písničku a zase někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit. Já už ji pouštím. Užijte si den, mějte krásné léto a ještě jednou přeji všem klid, pohodu a vám hlavně pevné zdraví. Alenko, naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju vám taky, krásný den.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

Nepočítej léta, počítej přátelé, tak se jmenoval nový československý hit, duet, který naspívala skupina No Name a zpěvačka Tereza Mašková. Tato velice emotivní skladba oslavující přátelství, blízkost lidí a vzájemné vztahy vyšla letos v květnu, takže taková letošní novinka, která teď zazněla na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nejenom novinky, ale i písničky, které nestárnou, můžou znít i v této hodině na vaše přání. To teď budu plnit Emče, která tímto zdraví svoji maminku, přejí krásné léto se svým vnukem, ať si užívá ten čas. A leto 95 od Marka Ztraceného s přáním krásného léta 2026.

0: Léto 95 a Marek Ztracený na Českém rozhlase Karlovy Vary a já už teď ve vysílání. Vítám našeho dnešního dalšího volajícího a tím je Standa, zdravím z Karlovarska na Přešticko. Hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatko, já zdravím z Přešticka, konkrétně z Dolců do úžasného rozhlasu Karlovarského. Přeju vám všem krásný léto, vám, Pepovi, Jaromírovi, Honzíkovi. No Pepa, ten nasadil dneska laťku, opravdu, že si myslím, že ani Karel Gott to nepřeskočil, ale možná, že to přeskočí Elvis Presley. Takže nechte si, krásně si vychutnejte Elvise a zase někdy naslyšenou. Všichni posluchači, všechny zdravím, mějte se fanfárově. Díky moc a zase někdy.
0: Jdeme trsat. Krásný den, naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou.

Elvis Presley, úžasný zpěvák na přání našeho posluchače Standy z Dolců. Ještě jednou ho zdravím na Přešticko a teď také do Karlových Varů, tady od nás z Karlovarského studia Českého rozhlasu. Konkrétně pana Petra z Karlových Varů, který by si od nás chtěl nechat zahrát úžasnou písničku, kterou si rád zpívá a hraje na kytaru a věřím, že ji všichni moc dobře znáte, tak si jdeme zaspívat společně. Krásný den všem.

Celý tento týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Podrobnější informace, včetně zpráv od nás z regionu, uslyšíte v celou od Hanky Zubkové. No a po 13. hodině uslyšíte rozhovor s Alex Minářovou, hosta vám už představí sama. Zlatakinská vám přeje za celý náš vysílací tým krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje. Po 14. hodině se těším opět na slyšenou. Teď už úžasný zpěvák Michael Jackson. Klidný poslech.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Okate. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Habartov hledá strážníky městské policie. Výměra orné půdy v Karlovarském kraji klesá. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivosti řidičů. A dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkou, teploty do 630 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Habartově zahájili výběrové řízení na dva strážníky a velitele městské policie. Na provoz nové městské policie radnice vyhradila 3 miliony korun ročně. Služebna má vzniknout v budově bývalých jeslí. Vznik městské policie chystá město na základě podnětu od občanů, říká starosta Petr Janura z Hnutí nezávislí.
3: Téměř více polovina respondentů odpovídala na to, že je trápí bezpečnost a kriminalita. A když jsme to veřejně vyhodnocovali, tak jednoznačně padaly návrhy na to, že by si občané přáli zřídit městskou policii. A na základě toho jsme se rozhodli pro založení městské policie jako takové.
2: Karlovarský kraj přichází o zemědělskou půdu. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínském a Libereckém kraji. Úbytek se projevil napříč celým regionem, jedinou výjimkou zůstává Sokolovsko. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
4: V Karlovarském kraji v posledních letech postupně ubývá orné půdy. Zatímco na konci roku 2016 činila její výměra 53 700 hektarů, do konce roku 2025 klesla na necelých 50 800 hektarů.
2: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojí se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
5: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
2: V iráckém městě Karbala po dnešním soumraku začíná pouť u příležitosti šítského svátku Arbaín. Do svatého města šítského islámu kvůli tomu každoročně míří na 20 milionů lidí. Svátek symbolicky uzavírá 40-denní období smutku, kterým si věřící připomínají smrt vnuka proroka Mohameda. Imám Husajn zemřel v bitvě se sunnickým vládcem Jazídem I. v roce 680. Pro šítské muslimy je tato událost symbolem oddanosti a boj za pravdu a důstojnost. Sport. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté.
1: Počasí.
2: Dnes bude postupně oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 630 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 218 u Kraslic na Sokolovsku poblíž obce Čirá se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex

0: host.
1: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den,
3: pardon, to je z toho úvodu, dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den, zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
1: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže nemám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já som musím, musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, a som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Ano, jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá
0: čiže
1: krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn... Ja keď som dostal scenár, tak samozrejme som si to doma čítal, nahlas som si to čítal, ja si to čítam nahlas tie veci a počúval to. A niektoré, tak sa o to zaujímal, že čo to je ako pri každom scenáre. A potom som ho zobral takto, aby som bol úplne presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak, že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok, takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru. A začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho, ten meč,
1: že ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je velmi těžká otázka. Já nechcem se mu starat do toho, kam půjde. Samozřejmě, že nasává tam, kde žije veci, protože je špongy a je velmi vnímavý, je velmi citlivý, je to svým způsobem aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým, čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už... dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete
1: celé.
0: Jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénář té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne, nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem, neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Ano. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastně, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ si to už aj nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovoríš sa to, ty nie si v pohode. Nie, páčilo sa mu rozprávka, sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný, čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrově připravují další takzvané startovací byty. V Karlovarském kraji je sklizena více než třetina obilovin. Přes Čechy přejdou odpoledne a večer silné bouřky. Meteorologové varují také před vysokými teplotami. A zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ostrově pokračují v programu takzvaných startovacích bytů. Vznikají ve zrekonstruovaných městských bytech. Radnice je pak za zvýhodněné nájemné nabízí zájemcům. Upřednostňuje přitom kromě jiného věk žadatelů nebo mladé rodiny vychovávající děti. Žadatelé taky musí prokázat schopnost platit nájemné. O první dva startovací byty projevilo zájem 11 lidí. Další město v současné době připravuje, říká starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Rada na posledním jednání vybrala dva zájemce, kteří splnili ty kritéria a podle bodového systému měli i nejvyšší počet bodů. A další byty, které se teď připravují, tak určitě rada rozhodne o tom, že budou i v duchu právě toho programu startovacích bytů. Takže věřím tomu, že opět bude zájem a že se nám přihlásí lidé.
0: Zemědělci v Karlovarském kraji sklidili už více než třetinu ploch s obilovinami. Vyplývá to z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství. Sklizeň řepky je stále na začátku. Nejvíce pokročil sběr ozimého ječmene, který se blíží ke konci. Za polovinu se dostala i sklizeň ozimé pšenice. Tritikále, což je kříženec pšenice a žita, je sklizeno zatím z téměř 18% ploch. Jarní ječmen z necelých 15%, jarní pšenice z více než 7% a žito zatím z asi 6,5% ploch. Řepka olejka je střechou ze zhruba 14%. Ze sledovaných druhů obilovin čeká na začátek sklizně v Karlovarském kraji už jen oves. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesunou na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
0: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat můžou až 39 stupňů Celsia. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem, na jihu Moravy a v Polabí pak před extrémní. Kvůli suchému počasí taky na většině území dál platí výstraha před požáry. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu poté, co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo na 14 000 lidí. Nejméně 15 z nich při cestě zemřelo.
1: Sport.
0: České hokejisty do 18 let čeká po úvodní prohře na Hlinka Grecky Cupu v Edmontu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne ve 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 18, na horách 20 až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povene slabý přes den mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno přechodně mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená Chodská ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a já doufám, že jste naladěni také do pohody, pokud ne, tak se o tom pokusíme. Je 14 hodin 4,5 minuty, právě teď po zprávách s Hanou Zubkovou začíná dobré odpoledne s datem 4.

2. srpna se Zlatou Kinskou. Já vám za celý náš vysílací tým přeji pohodový čas. Po zprávách nás čeká za malou chvíli další zastávka zámeckého léta. Cíl dnešní prohlídky vám prozradí za malou chvíli František Kinský. Dnes vás naučíme také připravovat záhorácký závitek plněný zelím a šunkou, tak další dobrota je na řadě. Také spousta skvělých písniček, hlavně těch, které nestárnou. A uslyšíte pár zajímavých kulturních typů na akce, které se dnes konají v našem regionu, také v této hodině budeme společně nakupovat a prodávat. V další hodině nás čeká host a také příjemná soutěž s hezkou cenou. Tak zůstaňte s námi, krásné odpoledne, pohodový poslech.

0: Každý všední den můžete v našem dopoledním vysílání vyhrávat různé zámecké cestovatelské balíčky a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám pravidelně nabízí Zámecké léto, jehož průvodcem je letos opět František Kinský. Pokud vám dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky i odpoledne, právě v tomto čase. Kam tedy zamíříme dnes, tak to se teď dozvíte.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: Kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkoobchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.

0: tipy pro volný čas.
1: Karlovarská hvězdárna vás zve na komentovanou prohlídku, seznámí vás s historií objektu i se současnou činností observatoře. Prohlídky začínají v 15.30 a pak v 17 hodin odpoledne a připomínáme pro zájemce, že každý den je možné se také telefonicky registrovat na pozorování noční oblohy. Městské knihovně v Ostrově nabízí Jiří Wendler prostřednictvím svých fotografií pohled na dvě různé krajiny. Tou první jsou Krušné hory a tou druhou pak abstraktní scenérie. Expozice se jmenuje Cestou světelnou do plošné dimenze. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Bechrově vile v Karlových Varech aktuálně představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí také takzvaná díla zamrzlá v čase. Karlovarská galerie umění vás aktuálně zve na dvojvýstavu prací, a to výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajtra. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je prozření nutná tma, sondu do témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt zase ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Chebské muzeum vás zve na výstavu nazvanou Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem právě tohoto tvůrce. A v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete teď prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a slovenské nové vlny. Tak tolik dnešní tipy od nás pro vás, pro váš volný čas. Užijte si ho, ať už dnes vyrazíte kamkoliv nebo budete dělat cokoliv. Poslušně hlásím, že další písnička se jmenuje 19 a čas je 14 hodin 20 minut, 29 minut přesně. František Nedvěd, Natálie Imbruglia, Krištof, Krisra, Marcel Horlanová. Tak vypadá následující playlist této hodiny. Hezký poslech.

0: Sluncem prozářená i hořkostí prosycená písnička Thorn v podání Natalie Imbruglie na rádiu vašeho kraje. Dnešní den je také sluncem prozářený s teplotami až 630 stupňů Celsia, tak nezapomínejte na pitný režim. Další informace o vývoji počasí uslyšíte v celou s Hanou Zubkovou. Teď jdeme společně vařit. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou připomínám soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a také profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Mašálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten se recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal, tak si pojďme poslechnout.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl těla, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám na dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
2: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
2: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
2: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
2: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo. To zelí krásně proto.
2: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
2: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
2: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo, dovnitř.
2: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje, tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo.
1: A teď dobře promícháme, jo.
2: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky.
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
2: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
2: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
2: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To
2: právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ. Lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
2: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme. Takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
2: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
2: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
2: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Je to jídlo I na svátek si ho můžeme dát.
5: Pomalím.
2: Já jsem v sedmým nebi. V sedmdesátým. Sedmým.
0: Podle Patrika do rajských výšin vás dostane určitě tento recept. Jen se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho buď na stránce www.pochoutkovirok.cz nebo na našem webu vary.rozhlas.cz. Je tam samozřejmě také původní recept i od Jany Černé z Ústí nad Orlicí a já připomenu, že v neděli si budeme připomínat recept, který se v roce 2023 umístil tehdy na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením pro vás připraví šéfkuchař Roman Paulus. Tak určitě dobře poslouchejte.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Lidské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: totiž plán.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: 3:45, 5,5 minuty přesně právě teď v tomto čase s námi můžete nakupovat a prodávat. Tak kdo je připravený? Já určitě ano u mikrofonu, tak volejte do studia 221 55 37 37. E-mail připomínám studio.vary@rozhlas.cz, můžete své nabídky a poptávky také posílat. Ve vysílání už je někdo s námi, hezký den, vítejte.
4: Dobrý den, tady já bych potřeboval, jestli bych mohl prodat loď přes vás.
3: Určitě, to jsme snad ještě v poslední době neměli, tak povídejte.
4: Je to rybářská loď, je zaparkována na Nechranici a je 3,80 m dlouhá, 145 m široká, 64 m hloubka a má držák motoru, navijáky na koty. A jestli by to mohlo být na číslo 603, 182, 215. Tak a já... cena by mohla být tak cena tak do 15 tisíc.
3: Dobře, tak cena je, do 15 tisíc.
4: Celoplechová je, jo?
3: Celoplechová loď rybářská do 15 tisíc. Telefon jsem si poznamenala, prosím o kontrolu. 603, 182, 215 a teď aktuálně ano. Parkuje ještě jednou kde?
4: Nádrž Nechranice.
3: Nádrž Nechranice.
4: A vy jste... Za zdravotních důvodů, já už Dobře. Jsem hodně starý na to.
3: Dobře, a vy se potom se zájemcem domluvíte přesně na ceně.
4: Ano, ano, ano. Tak
3: děkujeme za nabídku.
4: Já taky moc děkuju.
3: Jste se krásně naslyšenou. Tak doufám, že rybáři dobře poslouchali. 3,80 je délka té rybářské lodi. A připomenu ještě jednou telefon 603 182 215. Taky loď může být součástí naší inzerce. Ve vysílání vítám našeho dalšího inzerenta. Hezký den.
5: Dobrý den. Já scháním palici nebo kladivo těžší jak 10 kilo. Uh-huh. A jsem na čísle 606 898 501.
3: Byl jste rychlej, ale snad jsem to stihla. 606 898 501.
5: Ano, já vám děkuju.
3: Tak my taky děkujeme. Tak palice nebo kladivo, jak jste říkal, 10 kilo nebo?
5: No, nad 10 kilo.
3: Nad 10 kilo.
5: Nad 10 kilo.
3: Tak děkujeme za poptávku.
5: Děkuju, nasle.
3: Držíme palce, ať se sežene. Hezký den, hezké léto. Naslyšenou. Tak, to byly dnešní nabídky a poptávky ve vysílání. Zítra mohou být zase vaše. Tak volejte do studia 221 55 37 37 anebo v klidu večer nám můžete inzerát klidně i poslat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Ještě naše stránky, kde najdete veškeré informace vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být také i na Facebooku a Instagramu. Za 6,5 minuty přesně, to budou další zprávy s Hanou Zubkovou. No a potom se budeme povídat s naším dnešním hostem a tématem bude festival Friderika Chopina. Zůstaňte s námi, krásné odpoledne.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.

0: policie budovu preventivně evakuovala. A zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Alžbětiných lázních v Karlových Varech začne oprava střechy, ta je v havarijním stavu. Práce město několik let odkládalo, protože nemělo dostatek financí. Ty se mu teď podařilo sehnat. Rekonstrukce bude stát 58 milionů korun, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
1: Jedná se o finance, které jsme získali z prodeje dvou škol krajskému úřadu. Jedna škola ve Svahové ulici a jedna škola ve Staré Roli ve Vančurově ulici. Za tyto dvě školy jsme získali 50 milionů korun a 8 milionů korun kryjeme z našeho rozpočtu, dáváme ještě do toho.
0: Práce město rozdělilo do 8 etap. Rekonstrukce skončí za 2 roky. Černou skládku řeší v Třebeni na Chebsku. Neznámý pachatel tam vyhodil části aut. Obec za úklid a odvoz zaplatí asi 10 000 korun. Vše už nahlásila policii. Podobnou skládku objevili lidé taky v nedaleké obci Hartoušov. Pokračuje nezávislý zastupitel Nebanic, pod kterou obec patří, Adam Kužel.
2: Počítal jsem minimálně 8 různých aut tady bude poházených, rozložených. Jsou tady převážně koberečky, masky, prvky interiéru, obložení, vlastně plastové části aut. Objevilo se to tady zhruba měsíc a půl zpátky. Pokud to je na soukromé pozemku, většinou to musí odstranit vlastně na vlastní náklady. Ta škoda je velká, vidíme tady ty zbytky od olejů a takhle. No.
0: Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně z druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Zaměstnanci se do budovy vrátili ještě před 13. hodinou. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Sport. Evropská atletika znovu rozdá za excelentní výkony na nadcházejícím evropském šampionátu finanční prémie. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Každý dostane 50 000 eur, tedy v přepočtu 1 200 000 korun. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a zúčastní se ho i 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha. Počasí. V noci a zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 18, na horách 20 až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý přes den mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno přechodně mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 25 je v Jáchymovských Serpentínách ve směru na Božídar porouchané vozidlo. Počítejte tam se držením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak další zprávy za Hanou Zubkovou jsou za námi. Teď je 4,5 minuty po 15. hodině. Posloucháte stále úterní dobré odpoledne s datem 4. srpna. No a za malou chvíli naším hostem bude jeden z nejvýznamnějších českých klavíristů a pedagogů, předseda společnosti Friderika Chopina a předseda poroty Mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina, profesor Ivan Klámský. No a jak jinak než naším tématem bude právě tato soutěž a tento věhlasný festival. A naším dalším tématem v této hodině budou lázně. Ty v současné době v celém Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhůře jsou na tom aktuálně, ale samozřejmě regiony u hranic. Personál chybí v podstatě na všech pozicích. Více se tomu budeme věnovat pár minut po 15:30, tak dobře poslouchejte. V této hodině připomínám, budeme také soutěžit, ale hlavně vám budeme hrát. Tak jdeme na hudbu, příjemný poslech.

0: a klidné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Ke kulturnímu dění letních Mariánských lázní patří neodmyslitelně už desítky let mezinárodně uznávaný festival Frédérika Chopina, o kterém si dnes budeme povídat s naším odpoledním hostem, kterým je už tradičně předseda společnosti Frédérika Chopina, zároveň předseda poroty mezinárodní klavírní soutěže Frédérika Chopina, profesor Ivan Klánský. Hezké odpoledne, vítejte na našich vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Krásné odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Jak se máte, pane profesore?
1: Jo, těším se, už nám brzy festival začíná a to je vždycky samozřejmě pro mě trošku takový jako nervák, jak to všechno dopadne, ale na druhou stranu se moc těším, protože uslyšíme zase koncerty, které jinak člověk vůbec nemá možnost zažít.
0: My se taky těšíme. Společnost Frédérika Chopina v České republice patří k nejstarším hudebním společnostem na světě a pravidelně v srpnu pořádá právě zmiňovaný věhlasný festival Frédérika Chopina. Připomeňte našim posluchačům, čím je vlastně tento festival tak výjimečný a věhlasný a čím jsou Mariánské lázně a osobnost Frédérika Chopina tak úzce propojeny.
1: No, je to přesně 190 let, srpen 1836 a do Mariánských lázní přijíždí inkognito tehdy už slavný hudební skladatel a pianista Polák Frédérik Chopin, přijíždí jako obchodník z Paříže a přijíždí proto, aby se sešel z Mariánských lázní se svou přítelkyní a možná i láskou svým vlastně z dětství. A vlastně proto my srpen bereme jakožto ten ideální čas, kdy vzpomínáme právě hudbou na tohoto velikého polského a světového romantika. A samozřejmě Mariánské lázně díky svému géniu Loci jsou úplně ideálním místem pro to, aby posluchači slyšeli krásnou romantickou hudbu, aby zde navazovali nová přátelství, nová setkání. A vzhledem k tomu, že ten festival už běží 67 let, nebo bude letos 67. ročník, tak mě z toho vyplývá, že to opravdu tato kombinace Chopin, hudba, romantika, srpen a Mariánské lázně, že to dává hluboký smysl. I ten letošní ročník už máme hodně dobře obsazený, proto jako vím ze vlastní zkušenosti, že pokud budou zájemci o některé ty koncerty, tak by bylo fajn, kdyby se včas přihlásili, protože některé ty koncerty už jsou téměř vyprodané.
0: Když už jsme byli teď krátce u té minulosti, u té historie, připomeňte našim posluchačům také to, co vás přivedlo k tomuto festivalu.
1: Mě přivedly dvě věci. Jednak láska k Chopinově hudbě a jednak můj pedagog, pan profesor František Rauch, který byl vlastně jeden ze zakladatelů, jeden z prvních předsedů této společnosti. Já jsem potom pomáhal v jeho práci a když potom skončil a odešel, tak jsem převzal po něm prostě to předsednictví a věřím, že zase po mně to převezme další generace, protože vidím, že ten Chopinův festival je opravdu věc do budoucnosti, jako kromě vlastně ročníku 1968 z jistých důvodů musel skončit, protože právě ten 21. srpen ho přerušil a potom v užším pojetí byl festival pojat i v době covidu, ale to byly jediný dva roky, kdy ten festival se nekonal jinak. Vlastně od toho roku 59 je to každoroční radost a potěcha pro posluchače.
0: Jak už tady posluchači mohli slyšet, vy nejste jen předseda společnosti Frédérika Chopina, ale také předseda poroty mezinárodní klavírní soutěže Frédérika Chopina, která je součástí tohoto festivalu, koná se jednou za dva roky, letos tedy ne, ale přesto řekněte nám něco více o této soutěži. Co je to za soutěž a komu je určena?
1: Je to soutěž pro mladé pianisty, bývá ve dvou kategoriích pro ty úplně nejmladší a pro o něco starší, ale vlastně stále pro studenty. A zajímavý na ní je, že se hraje pouze dílo Frédérika Chopina, nic jiného, ale samozřejmě Chopinova klavírní tvorba je tak obrovská a tak krásná, že prostě je stále mnoho a mnoho mladých lidí, kteří Chopina rádi hrají a účastní se. Vlastně ta Chopinovská soutěž začínala u nás jako národní a až od 90. let se stala mezinárodní soutěží, takže jsme tady měli prostě pianisty vlastně z celého světa, ze všech možných světadílů a někdy je to strašně krásný pozorovat, jak Chopinovu tuto romantickou slovanskou hudbu, jak vlastně cítí lidé z Asie, z Jižní Ameriky a prostě z různých koutů světa. A pro porotu je to strašně zajímavý potom hodnotit ty výkony, který každý je jiný, ale každý je svým způsobem jedinečný.
0: Říká profesor Ivan Klánský, předseda společnosti Friderika Chopina, zároveň také předseda poroty Mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina. Za malou chvíli si řekneme, co letos přinese tento festival do Mariánských Lázní.

0: Dnes je naším hostem jeden z nejvýznamnějších českých klavíristů a pedagogů, předseda společnosti Frederika Chopina a předseda poroty Mezinárodní klavírní soutěže Frederika Chopina, profesor Ivan Klánský. Do Mariánských Lázní letos letní festival Frederika Chopina přivede opět jako každoročně mnoho vynikajících interpretů a význačných dirigentů z celého světa. Kdy a kde bude celý festival probíhat? Řekněte nám.
1: Tak festival začíná už tradičně v předvečer zahajovacího koncertu, čili už v pátek 14. srpna, čili vlastně příští pátek, a bude to koncert vítěze loňské soutěže toho ročníku pro nižší kategorii, pro mladší kategorii, který zahraje Chopinovský recital, a bude to Denis Stefanov z Ukrajiny. A v sobotu druhý den ráno potom bude hrát vítěz té starší kategorie, a to je Polák Mateusz Tomica. Čili tím začneme přehledem těch vítězů soutěže, a potom pro tradiční posluchače už víme, že vlastně budou mít jistotu, že v sobotu na zahájení a v sobotu na závěr uslyší orchestrální koncert, totéž ve středu, kdy přijede pardubický orchestr, zatímco ty sobotní koncerty zajistí západočeský symfonický orchestr. A mezi tím budou recitály, mezi tím budou koncerty i dislokovaný do kláštera v Teple, do lázní Kingsward. Takže to všechno zůstává, jak to je, ale je tam spousta zajímavých novinek. Například letos zkoušíme, že v úterý, kdy bývají přednášky lékaře pana docenta Richarda Urbánka, který je velký znalec života různých hudebních skladatelů a speciálně Chopina, tak letos bude přednáška o jeho žácích, protože jeho žáky vlastně moc ta hudební historie o nich tolik nemluví. A oni byli sami jednak vynikající klavíristé a byli také vynikající skladatelé. A on bude mít o tomto přednášku, a v zápětí, to znamená, že ta přednáška skončí, tak jenom posluchači přejdou do sálu, do divadla, a tam uslyší vlastně skladby těch Chopinových žáků v podání vynikající polské interpretky Marie Dabrys, která se právě na Chopinovy žáky specializuje. Takže to je taková zajímavost, že vlastně ta přednáška bude vlastně takovým preludiem před koncertem a bude tematicky navazovat. Určitě je zajímavé zase, jak se podařilo sehnat různé vynikající solisty z různých koutů světa. Budeme mít tady solisty ze Španělska, z Itálie, samozřejmě z Polska, bez toho by to u Chopina ani nebylo možné, ale budou tam i naši vynikající pianisté, třeba ředitel festivalu Martin Kasík připravil letos pro posluchače něco naprosto senzačního, a bude to 24 chopinských etýd zahraných v jednom kuse, což je opravdu jako velký umělecký počin. A uslyšíme také i orchestrální skladbu Frederika Chopina, která se strašně málo hraje. Bude to ve středu, kdy pardubický orchestr se solistou Markem Kozákem kromě jiného zahrají právě Chopinovy variace na polskou lidovou píseň. Takže to jsou zajímavosti pro ty, kteří už budou mít klavírní hudby dost, tak v Kingswardu uslyší koncert pro housle a kytaru, takže to budou mít i tu dnes, bude to hrát Leo Štěpický houslista a Petr Seidl kytarista. A já myslím, že i takový ty koncerty, jako třeba duo klavírní dvou italských pianistek, nebo potom i ty orchestrální věci, které budou dirigovat třeba francouzský dirigent, potom na závěr polský dirigent. Takže je tam obrovská prostě i mezinárodní účast. Jsou tam mladí umělci, jsou tam už, řekněme, ty dříve narození a zkušenější. Takže si budou moci opravdu lidé vybrat. Jenom chci říct, že už hodně těch koncertů je téměř vyprodáno, takže pokud byste měli zájem a našli si ten program přesně a měli o některý koncert zájem, tak je asi lépe se o to postarat co nejdříve.
0: Tak nás určitě doplňte o informace, jaké jsou webové stránky, kde můžeme hledat a zjišťovat veškeré informace a také i informace o vstupenkách.
1: Určitě informace na www.info@chopinfestival.cz a nebo webové stránky www.chopinfestival.cz. Jo, a samozřejmě ještě chci říct, že bude i jako vždycky k festivalu i tradičně výstava. Tentokrát to bude výstava plakátů a fotografií. Fotografa místního, který vlastně s náma ten Chopinův festival už dělá léta, Jiří Pužej. Dokonce myslím, že část té výstavy je teďka i v budově Karlovarského magistrátu, takže uvidíte tam fotky pianistů, dirigentů, kteří už třeba dávno zestárli, nebo dokonce už ani mezi námi nejsou. A takže já si myslím, že i to bude moc zajímavé. No a jinak říkám, moc doporučuju tu přednášku pana doktora Urbánka, protože tam se i já dozvím věci, o kterých nemám tušení.
0: My vám mockrát děkujeme za pozvánku. Jsme rádi, že jste si na nás opět udělal čas a že jste nás pozval do Mariánských Lázní na úžasný festival Frederika Chopina. Naším hostem dnes byl profesor Ivan Klánský, předseda společnosti Frederika Chopina a předseda poroty mezinárodní klavírní soutěže Frederika Chopina. Přejeme, ať se opět festival vydaří. Vám přejeme pevné zdraví a krásné léto. Naslyšenou.
1: Děkuju všem posluchačům a těším se na shledanou v Mariánských Lázních.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Být stále mlád, Karel Gott na Českém rozhlase Karlovy Vary. Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo také brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši. Dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Ano.
3: Bude to rychle, Mikuláši?
2: Ano, bude to tak rychle, jak to zvládnu.
3: Umíš to už?
2: Ano.
3: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, hlavně za Mikuláše. Mikuláš je tady už třetí rok. Je to osvědčený brigádník a vždycky na ní spolíháme.
3: Bez nich by to bylo asi těžké, bez všech brigádníků.
1: Bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
3: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
2: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
3: Vidím, že tady budeš měnit ubrus, protože tady je obtisk, takže budeš dávat čistý.
2: Jo. To znamená, sundám ubrus, kontroluji ten, co je pod tím, protože máme ubrus a na tom ještě napravím. To je ten žlutý. A když je špinavý, vyměním jeden žlutý.
3: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
2: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, protože studuju v Chebu, to je vlastně kousek od Františkových lázní, takže o víkendech chodím vypomáhat.
3: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Jaká je zaplněnost v současné době třeba tady hotelu Pavlik?
4: Teď máme 104% a 104%, protože samozřejmě máme nějaké přístýlky, které nemáme v systému. A v současné době jsme teda zaplněni až po střechu.
3: Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem. Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky nebo i v Evropě.
3: Když mluvíte právě o těch pozicích, je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Já myslím, že to je úplně jako napříč. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Kdyby nebyli brigádníci, tak to budete mít těžší.
4: No určitě, určitě by to bylo výrazně těžší, protože nám vyplňují ty personální mezery na různých úsecích.
3: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
3: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
3: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Přesný čas je 3:45. Kdo chce s námi teď soutěžit, tak pozor, telefon 221 55 37 37. Můžete začít toto číslo vytáčet a dobře u toho poslouchejte, o co dnes budeme soutěžit. Chtěli byste vědět, jak to vypadá v Karlovarském divadle? Zajímá vás architektura, historie jednoho z nejkrásnějších divadel v Čechách? Tak máte právě teď šanci se do všech prostor podívat v rámci komentovaných prohlídek. Jedna z nich proběhne ve čtvrtek 13. srpna od 10 hodin a my nabízíme dvě volné vstupenky. Ale mohla by to být třeba taková inspirace i pro vaše děti, vnoučata, pravnoučata. Třeba někdo z nich touží být hercem nebo pracovat v divadelním prostředí, tak má také jedinečnou příležitost si prohlédnout celé divadlo skrz naskrz. Já ještě jednou připomenu telefon 221 55 37 37, volejte a já se vás teď na něco zeptám. Těsně před soutěží vám zpívala Věra Špinarová písničku s názvem Slunečné pobřeží. Jednoduchá otázka, kde se toto stejnojmenné Slunečné pobřeží nachází, v jaké zemi? Kdo tam byl na dovče, tak určitě ví, kdo nebyl a neví, tak bude pouze tipovat, ale věřím, že určitě to někdo z vás bude vědět nebo znát. Hezký den. Kdo pak je se mnou ve vysílání? Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Jarka.
0: Hezký den, Jaruš. Tak odkud voláte, prosím vás? Jste na dovče?
1: Já volám ze Sokolova.
0: Voláte ze Sokolova. A tušíte,
1: ano,
0: kde se nachází Slunečné pobřeží? Nebo byla
1: no,
0: jste tam
1: někde? No, já to asi tuším. Já si myslím, že to je v Bulharsku. Tam jsme jezdili.
0: Úžasná. Jste skvělá, přesně tak. A jak se vám tam líbilo?
1: Jo, to už je strašně dávno, ale líbilo. Byla jsem tam s kamarádkou tenkrát.
0: A vy teď máte už po dovolené nebo ještě před?
1: No, já mám dovolenou pořád, protože jsem v důchodu.
0: No tak to je krásný, že to takto berete. Já myslela, jestli třeba někam nevyrazíte na výlet, někam do jiného města, než bydlíte.
1: Tak to pojedu s vnoučetem do Františkových lázní. My si tam objednali týdenní pobyt, takže až přijede, tak ho tam vyvedu.
0: Tak to je krásné. Tak si to užijte. Krásné léto.
1: Děkuji.
0: A také si užijte tuto prohlídku, kterou jste právě teď vyhrála. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Olivia Newton-John na Českém rozhlase Karlové Vary. Hasiče zasahují u požáru skládky na Sokolovsku. Na místě pracuje aktuálně 9 hasičských jednotek. Podrobnější informace uslyšíte v celou už za 4,5 minuty od Hanky Zubkové. Po 16. hodině se s námi můžete bavit. Dnes si scénky v hodině plné humoru na přání můžete vybírat ve společnosti Jana Přeučila a Pavla Kučery. Já se na vás budu těšit opět zítra. Krásný zbytek dne vám přeje od mikrofonu z Karlovarského studia Českého rozhlasu Zlata Kinská.
1: Kdo je to pytlák a jak ho poznáme?
2: Zloděj. Loupežník.
3: Ten, který chytá zvířata do pastí.
4: Že je fakt bere do pytle.
5: Že krade.
6: Že to všechno dává do pytle.
7: Ten, který ty zvířata zabíjí a pak jedí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u požáru skládky v Tisové na Sokolovsku. Nové sedlo opravilo silnici v místní části Hranišov. České banky by výrazné zhoršení ekonomiky ustály. Vyplývá to ze zátěžových testů České národní banky.

0: protože rozhodnutí ještě nebylo doručené obviněnému ani státnímu zástupci. Uvedla to mluvčí vrchního soudu Kateřina Dostálová. Státní zástupce podal stížnost proti rozhodnutí pražského městského soudu o vrácení případu policii k došetření a propuštění obviněného muže z vazby. Obviněného muže zadrželi policisté letos v lednu a obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným podle tohoto paragrafu v Česku. Podle serveru Seznam zprávy byl Číňan pražským zpravodajem média čínské komunistické strany a v Česku působil několik let.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné ve 20 hodin přivítají v úvodním utkání francouzský Olympique Lyon.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 18, na horách 20 až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý přes den mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno přechodně mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Dalovicích u Karlových Varů je v Bohatické ulici odstavené vozidlo. Počítejte tam se zdržením a z důvodu porouchaného auta se zdržíte taky na silnici 25 v Jáchymovských Serpentínách ve směru na Boží dar.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
2: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: To ti mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přemýšl by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil zprovu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji Mílo, moc. Máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně děkuji. Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
7: Mějte ano.
4: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
7: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: No hodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
13: Jak to?
14: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
14: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
14: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
14: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
14: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, dyť.
14: No, jaké no, dyť. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou... i mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo?
13: Jo?
14: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo, a Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo. A Hurvínku?
14: No, co pak?
13: Pověz mi... kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
14: Směr cukrárny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitan. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodní. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia. SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím.
2: Ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a Bčko. Oba dva,
2: jedno Bčko. Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Krasa Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tedy
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: Díky. I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Boušce, která se blíží Hlustvy Siáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice!
14: To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
15: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje,
16: pan...
17: Co to je do prdelky?
16: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
18: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
16: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
17: To nebude potřeba.
16: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítám vás, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
17: Stačí nebejt úplně pitomej.
16: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
17: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktání.
16: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
17: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
19: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humory. Ano. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Válečně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Záchranná stanice Ostrovský Macík má nárůst výjezdů k vysíleným zvířatům. Společnost krajská zdravotní chce zachovat všechny své porodnice navzdory klesající porodnosti. Advokát Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě. A zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Vysoké teploty ohrožují volně žijící zvířata, potvrdila to ze záchranné stanice Ostrovský Macík Hana Šimková. Právě kvůli vedrům teď záchranáři častěji vyjíždějí k vysíleným zvířatům. Nejvíce ohrožení jsou například ježci, poštolky, hrdličky nebo netopíři, ale problémy mají i ostatní zvířata. Podle Hany Šimkové můžou zvířatům snadno lidé pomoct. Stačí do stínu umístit mělkou misku s čerstvou vodou. Do ní je vhodné přidat kamínky nebo větvičky, aby z ní mohl napít i hmyz. V případě nálezu zvířat v nouzi funguje pohotovostní linka záchranářů nepřetržitě. Některé porodnice v Ústeckém kraji nedosahují na optimální porodnost. Ta by podle doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti měla být 600 porodů ročně. Navzdory klesající porodnosti ale společnost krajská zdravotní, která v kraji spravuje 6 porodnic, neplánuje žádnou z nich uzavřít, ujistila mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
3: Pokud bychom navíc vycházeli striktně z čísla 600, znamenalo by to například přímé ohrožení porodnice v Děčíně, která tohoto počtu nedosahuje. A její případné uzavření by ale představovalo kritický problém. Zcela bychom tím ztratili schopnost zajistit dostupnost porodnické péče pro obyvatele rozsáhlé oblasti Šluknovského výběžku.
2: Společnost v posledních letech investuje nemalé částky do modernizace gynekologicko-porodnických oddělení, jako například v Litoměřicích, Teplicích nebo Děčíně. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokát

0: organizační. Ministři vnitra jednali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně asi 72 tisíc lidí.
1: Sport.
0: Sportci.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 18, na horách 20 až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý, přes den mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno přechodně mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Dalovicích u Karlových Varů je v Bohatické ulici odstavené vozidlo. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobrý den, hezké odpoledne a vítejte u Dne v kraji. Během následujících minut nabídneme aktuální zprávy z regionu, samozřejmě reportáže z terénu i rozhovory s lidmi, kteří mění život kolem nás. Nerušený poslech přeje David Forst. Lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců, nejhůř jsou na tom regiony u hranic. Personál chybí v podstatě na všech pozicích, víc v reportáži už za chvíli. Průměrné ceny elektřiny i plynů budou od srpna vyšší, počítá s tím energetický regulační úřad. Část dodavatelů skutečně během července nebo od začátku srpna ceny zvýšila. Tomuhle tématu se budeme věnovat po čtvrt na šest. V Mariánských Lázních se uskuteční 67. ročník festivalu Frederika Chopina. Nabídne symfonické koncerty, klavírní recitály i bohatý doprovodný program. Pozveme na něj už za malou chvíli. No a společenskou hru Bingo připravili na dnešní večer ve Františkových Lázních. Podrobnosti se dozvíte od naší regionální stopařky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky. Potvrzuje to i provozní ředitel společnosti Aquaforum Františkovy lázně František Nedbalý.
2: Každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
1: Tématu se budeme věnovat už za pár minut. Na silničním obchvatu hranic u Aše začala kvůli opravě částečná uzavírka silnice. Na úseku od křižovatky s Americkou ulicí až po mimoúrovňové křížení silničního obchvatu a Vilové ulice řídí dopravu semafory. Pro automobily je vyhrazený jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do první poloviny září. Ve Svatavě u Sokolova začaly stavební úpravy pobřežní ulice. Městys chce investicí zlepšit možnosti parkování, především v místech, která často blokovala nesprávně odstavená osobní auta. Vznikne tam 37 parkovacích míst, včetně dvou míst pro invalidy. Řidiči teď musí počítat s dvouměsíční uzavírkou, pokračuje nezávislý starosta Radek Borda.
3: Výhodou toho vlastně bude, že se z této části stane obytná zóna. Takže ten, kdo tam přijede, tak bude moct zaparkovat pouze na tom parkovacím místě, které tam bude vyznačeno.
1: Karlovarský kraj přichází o zemědělskou půdu. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínském a Libereckém kraji. Úbytek se projevil napříč celým regionem. Jedinou výjimkou zůstává Sokolovsko. Kyselka na Karlovarsku pokračuje v opravách kostela svatého Václava v Radošově. V rámci poslední etapy oprav krovu lodi kostela se ještě na podzim zrestaurují poslední vitrážová okna. V dalších letech se práce přesunou na fasádu, střešní krytinu a okolí kostela. Obec usiluje o dotaci od Ministerstva kultury z havarijního programu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hrála a zpívala Lenka Filipová v písničce Prý se tomu říká láska, přesně ve čtvrt na šest v dnešním Dni v kraji. Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní ale v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto často agenturní pracovníky a nebo třeba brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Ano.
3: Bude to rychle, Mikuláši?
2: Ano, bude to tak rychle, jak to zvládnu.
3: Umíš to už?
2: Ano.
3: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, hlavně za Mikuláše. Mikuláš je tady už třetí rok. Je to osvědčený brigádník a vždycky na ní spolíháme.
3: Bez nich by to bylo asi těžké, bez všech brigádníků.
1: Bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
3: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
2: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
3: Vidím, že tady budeš měnit ubrus, protože tady je obtisk, takže budeš dávat čistý.
2: Jo. To znamená, sundám ubrus, kontroluji ten, co je pod tím, protože máme ubrus a na tom ještě napron, to je ten žlutý. A když je špinavý, vyměním jeden žlutý.
3: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
2: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, protože studuju v Chebu, to je vlastně kousek od Františkových lázní, takže o víkendech chodím vypomáhat.
3: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Jaká je zaplněnost v současné době třeba tady hotelu Pavlik?
4: Teď máme 104% a 104%, protože samozřejmě máme nějaké přístýlky, které nemáme v systému. A v současné době jsme teda zaplněni až po střechu.
3: Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem. Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky nebo i v Evropě.
3: Když mluvíte právě o těch pozicích, je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Já myslím, že to je úplně jako napříč. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Kdyby nebyli brigádníci, tak to budete mít těžší.
4: No určitě, určitě by to bylo výrazně těžší, protože nám vyplňují ty personální mezery na různých úsecích.
3: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
3: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
3: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 17 hodin 22 minut a vy stále posloucháte dnešní den v kraji s datem 4. srpna. Příjemný poslech. Energetický regulační úřad očekává, že elektřina a plyn v srpnu v Česku zdraží. Podle úřadu za to může především nejistota na trhu, kterou vyvolává pokračující konflikt na Blízkém východě. Jak se tyhle problémy promítly do skutečných ceníků dodavatelů energií, tak o tom budeme teď ve studiu mluvit společně s editorkou vysílání Danou Jilínkovou, které přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Dano, jak na to energetický regulační úřad přišel, že budou energie zdražovat? Obchodní ceny přece neurčuje.
1: Úřad od dubna zveřejňuje takzvané indikativní ceny elektřiny a plynu. To je cenové rozpětí, ve kterém by se podle výpočtů úřadu měly pohybovat férové nabídky dodavatelů, a to ještě jenom fixovaných produktů, a podle těchto propočtů průměrné nabídkové ceny v srpnu stoupnou, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
2: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
1: Jedná se ale jenom o pásmo, ve kterém jsou podle energetického regulačního úřadu ceny férové. Pro dodavatele energií nejsou závazné.
0: Ale odráží to situaci na trhu, takže dodavatelé skutečně zdražili?
1: Někteří už zdražili, jiní se k tomu chystají. Do první kategorie patří EPET Energie, která od začátku roku nechávala ceny beze změny. Generální ředitel společnosti Petr Švec k tomu dodává.
3: Nyní jsme museli přistoupit k úpravě ceníku pro nové zákazníky. Z důvodu dlouhotrvající nepřehledné situace na velkoobchodním trhu s energiemi v souvislosti s krizí na Blízkém východě.
1: Ceny od začátku konfliktu držel beze změny i ČES. Na konci prázdnin ale zvýší ceny pro refixace, říká mluvčí firmy Ondřej Svoboda.
4: Pro řadu našich zákazníků půjde fakticky o zlevnění. V průběhu posledních let jsme totiž díky výhodným nákupům na trzích mohli v ČES prodeji ceny pro zákazníky několikrát průběžně snížit. Takže pokud si teď zákazník třeba prodlužuje víceletý fix, tak proti tomu svému staršímu produktu bude v mnoha případech platit výhodnější cenu.
1: Podle Svobody je to případ zhruba 40% zákazníků, kterým letos skončí fixované smlouvy.
0: Dano, takže všichni dodavatelé zdražují?
1: No, všichni ne. Další z velkých dodavatelů energií, pražská Energetika, je dokonce snížila. Jan Bílek z tiskového oddělení firmy říká.
5: Pražská Energetika zlevnila ceny svých fixovaných produktů od srpna, a to u dvouletých i tříletých fixací. U elektřiny u nejběžnější distribuční sazby se jedná o zlevnění v průměru o 7%, u plynu je to potom o 10%.
1: Pražská Energetika ovšem ceny už jednou od začátku krize na Blízkém východě zvyšovala. Od začátku května zdražila fixované produkty pro nové zákazníky. Řada dalších významných dodavatelů jako Innogy, E.ON, Pražská plynárenská a MND zvyšovala ceníkové ceny elektřiny a plynu už v březnu. Obvykle se jednalo o zdražení o několik set korun za rok.
0: Aktuální informace o cenách elektřiny právě teď nabídla naše editorka vysílání Dana Jelínková. Dano, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Úterním odpoledním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a my jsme vám hráli na našich frekvencích právě teď Magdalenu, což je písnička od kapely Jelen. Končí v 17 hodin a přesně 29 minut a stále posloucháte hodinový pořad, který nese název Den v kraji. Ke kulturnímu dění v Mariánských Lázních už desítky let neodmyslitelně patří mezinárodně uznávaný festival Frederika Chopina. Jde o třetí nejstarší hudební přehlídku v zemi. Každoročně ji pořádá společnost Frederika Chopina. Letošní už 67. ročník se uskuteční od 14. do 22. srpna a nabídne symfonické koncerty, klavírní recitály, ale i bohatý doprovodný program. S předsedou společnosti Frederika Chopina, profesorem Ivanem Klánským, si povídala Zlata Kinská.
1: Čím je vlastně tento festival tak výjimečný a věhlasný a čím jsou Mariánské Lázně a osobnost Frederika Chopina tak úzce propojeny?
2: Je to přesně 190 let, srpen 1836 a do Mariánských Lázní přijíždí inkognito tehdy už slavný hudební skladatel a pianista Polák Frederik Chopin, přijíždí jako obchodník z Paříže a přijíždí proto, aby se sešel z Mariánských Lázní se svou přítelkyní a možná i láskou z dětství. Proto my srpen bereme jako ideální čas, kdy vzpomínáme právě hudbou na tohoto velikého polského a světového romantika. Vzhledem k tomu, že bude letos 67. ročník, tak mě z toho vyplývá, že to opravdu tato kombinace Chopin, hudba, romantika, srpen a Mariánské Lázně, že to dává hluboký smysl.
1: Do Mariánských Lázní letos letní festival Frederika Chopina přivede opět jako každoročně mnoho vynikajících interpretů a význačných dirigentů z celého světa. Kdy a kde bude celý festival probíhat?
2: Tak festival začíná tradičně v předvečer zahajovacího koncertu, čili už v pátek 14. srpna a bude to koncert vítěze loňské soutěže pro mladší kategorii, který zahraje chopinovský recitál a bude to Denis Stefanov z Ukrajiny. V sobotu druhý den ráno potom bude hrát vítěz té starší kategorie a to je Polák Mateusz Tomica. A pro tradiční posluchače už víme, že vlastně budou mít jistotu, že v sobotu na zahájení a v sobotu na závěr uslyší orchestrální koncert, totéž ve středu, kdy přijede pardubický orchestr, zatímco ty sobotní koncerty zajistí západočeský symfonický orchestr. Mezitím budou recitály, mezitím budou koncerty i dislokovaný do kláštera v Teplé, do lázní Kingsward. Takže to všechno zůstává, jak to je. Určitě je zajímavé zase, jak se podařilo sehnat různé vynikající solisty z různých koutů světa. Budeme mít tady solisty ze Španělska, z Itálie, samozřejmě z Polska, bez toho by to u Chopina ani nebylo možné, ale budou tam i naši vynikající pianisté, pro ty, kteří už budou mít klavírní hudby dost, tak Kingswardu uslyší koncert pro housle a kytaru. A já myslím, že si budou moci opravdu lidé vybrat. Hodně těch koncertů je téměř vyprodáno, takže pokud byste měli zájem, je asi lépe se o to postarat co nejdříve.
3: Den v kraji. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Letní večery bývají dlouhé. Jeden tip, co s načatým večerem pro nás má ale naše regionální stopařka Lucie Chládková, která je v tuhle chvíli ve Františkových Lázních. Dobrý den, Lucko, proč jsi se vypravila právě tam?
2: Krásné odpoledne. Pro všechny, kteří přemýšlejí o dnešním večerním programu, mám jedno slovo. Bingo. Ve Františko-Lázeňské kavárně Café Pavlik dnes totiž v 19 hodin začne tradiční herní večer. Upozorním, že nejde o hazard, ale o společenskou hru o věcné ceny.
1: Lucko, ty jsi zmínila, že bingo je společenská hra. Jaký je tedy vlastně princip téhle hry pro ty posluchače, kteří neví?
2: Moderátor postupně losuje čísla a nahlas je vyvolává. Hráči si tato čísla označují na svých kartách žetony nebo křížky. Vyhrává ten, komu se jako prvnímu podaří propojit celou řadu, sloupec, diagonálu nebo kompletně celou kartu a nejrychleji řekne bingo.
1: Jak vlastně organizačně ta celá hra funguje, pokud by tam chtěl třeba ještě někdo teď vyrazit?
2: Pořadatelé rozdají 10 herních kartiček, kde jsou pojmenované sloupce písmeny a hráči mají za úkol z vyhlašovaných čísel co nejrychleji zaškrtat požadovanou formaci, která je promítaná na plátně. Pro zachování úrovně pořadatelé omezili kapacitu na 50 hráčů. Hrát se ale může i skupinově. Výherci z každé hry, tudíž 10 výherců, získá ceny v podobě balíčků například s tradičními františkolázeňskými oplatkami, likéry nebo čokoládou. Večerního binga se může podle pořadatelů zúčastnit opravdu každý, ať už je to Čech, Němec nebo jiný zahraniční návštěvník.
1: Pokud by to dnes někdo už časově nestíhal, Lucko, nebo by se mezi limitovaný počet hráčů nevešel. Tyto herní večery se opakují, nebo je to jenom jednorázová záležitost?
2: Podle webových stránek jedeme do lázní.cz jde o poměrně pravidelné herní večery. Bingo se tu pořádá v úterý, přibližně každých 14 dní a tato série běží až do konce října. Takže možností je celá řada. Pokud tedy máte chuť na dobrou kávu a trochu zdravého herního napětí, Café Pavlik ve Františkových Lázních je ideální cíl.
1: Z Františkových Lázní se v dnešním dni v kraji přihlásila s letním tipem na hru naše regionální stopa Lucie Chládková. Lucko, moc díky, zahraj si, ať máš šťastnou ruku, pokud ano, a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Hezký podvečer, 17 hodin 50 minut a na telefonní lince Českého rozhlasu Karlovy Vary potažmo telefonní lince Dne v kraji je se mnou Ivo Bohman z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Ivo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer vám.
1: Tak pojďme se podívat na výhled na počasí. Začneme dnešním večerem a nocí na zítra. Tak jak bude, Ivo?
2: Tak bude tak nějak polojasno přibližně a ojediněle se během noci mohou vytvářet nějaké přehánky nebo bouřky. Už jich nebude mnoho, spíše už sice Karlovarský kraj minulý, ale to, co šlo okolo něj, tak už táhne na východ, na severovýchod. Teploty z dnešních tropických hodnot spadnou na 21 až 18 stupňů, takže docela reálně hrozí takzvaná tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia.
1: Takže tropická noc a zítřek bude taky tropický, Ivo. Jaké nás čeká počasí zítra tady ve středu 5. srpna?
2: Zítřek bude také tropický, jenom málo chladnější než dnes, ale na tropy to bohatě stačí. Bude více oblačnosti oproti dnešku, polojasno až oblačno. Dopoledne ojediněle, odpoledne pak už místy přehánky a bouřky, které mohou být lokálně i silné, s kroupami a hlavně zárazy větru. No a teploty zítra mezi 31 až 34 stupni Celsia. Vítr bude vát od západu mírný od 2 do 5 metrů za sekundu, ovšem v bouřkách velice podstatně zesílí.
1: Kompletní předpověď počasí na dnešní večer, noc a také zítřek v podání Ivo Bohmana z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni právě teď na našich vlnách. Ivo, díky moc, hezký večer, aspoň ten zbytek a opět brzy naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: s tebou. S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Hasiči bojují s požárem skládky u Tisové na Sokolovsku. Do senátních voleb v Chebu podalo kandidaturu 6 subjektů. Vinaři na jihu Moravy dnes začali se sklizní nejranějších odrůd hrozunu na burčák. A zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Tisové na Sokolovsku hoří skládka. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky je na místě 9 hasičských jednotek. Z místa požáru vychází hustý kouř. Lidé by proto v okolí měli omezit větrání a vyhnout se bezprostřední blízkosti skládky. Zásah je náročný i kvůli teplotám, které se dnes odpoledne pohybují vysoko nad 30 stupni Celsia. Do podzimních senátních voleb v obvodu číslo 3 Cheb podalo kandidátní listiny 6 politických subjektů. Informovali o tom úředníci městského úřadu. Před 6 lety to bylo 9 uchazečů o senátní křeslo. V roce 2020 zvítězil univerzitní učitel Miroslav Plevný za STAN. Ve druhém kole porazil kandidátku ANO Jaroslavu Brožovou Lampertovou. Počet letošních kandidátních listin se může ještě změnit, pokud někdo podal kandidátku na poslední chvíli úřadu do datové schránky. Do ní se úředníci registračního úřadu podívají až ve středu. Senátor a bývalý místostarosta Chebu Plevný bude i letos funkci obhajovat. Na jihu Moravy dnes začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat od pátku. Sklizeň letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr, říká ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude, i když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu, nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povene slabý přes den mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Možná si část populace myslí, že dechová hudba je již zastaralá a nemá budoucnost. My, co českou a moravskou dechovku máme rádi, víme své. Dechovka je kvalitní hudba, která určitě ještě neřekla své poslední slovo. Důkazem nám v dnešním pořadu budou nahrávky, které vznikly na konzervatořích, tedy středních hudebních školách. Hrát nám budou dvě kapely. Na úvod zahrála pardubická muzika z Pardubické konzervatoře a pokračovat bude dechovka z Plzeňské konzervatoře s názvem 12 stupňů Plzeň.

Je radost, že konzervatoře dnes podporují studenty, kteří se chtějí věnovat dechovce. Dříve tomu tak nebylo a spousta studentů svou aktivitu v dechových kapelách muselo tajit. Proč? Profesoři se oháněli tím, že to kazí nátisk, že se v dechovce hráč nesoustředí na správnou tvorbu tónu a že nemá pak dost času na cvičení klasického repertoáru. Dnes už ale některé konzervatoře zakládají vlastní dechovky anebo podporují samostatnou aktivitu studentů. Dvě konzervatoře dokonce podpořily vznik CD, ze kterých si dnes hrajeme písničky. Na řadě je pardubická muzika s Valčíkem Byl večer tichý. Zpívají Marie Mechová a Eliška Tomeňuková.

Dechovka Plzeňské konzervatoře byla založena roku 2006, ale navázala na působení velkého dechového orchestru. Vede ji Jindřich Kolář, člen České filharmonie. Kapela má za sebou řadu úspěšných vystoupení v České republice i zahraničí, například v USA, Anglii a Německu. V roce 2017 získala zlaté pásmo na Vejvodově z Braslavy a v roce 2018 zvítězila v prestižní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. Na svém kontě má již 4 CD a my si dnes hrajeme písně z toho posledního z roku 2019. Z něj jsou i Čajové růže, tango sokolovského skladatele Jana Zmrzlého s textem Olgy Homolkové. Zpívá Barbora Čížková a Jan Šimůnek.

Kořeny dechovky na Pardubické konzervatoři sahají do roku 2012, kdy byla založena Banda di Feste. Původně se tento soubor věnoval výhradně dechovce, ale postupem času se repertoár rozšiřoval a na dechovku nezbývalo tolik prostoru. Skupina se rozdělila na big band a pardubickou muziku, kterou vede pedagog Michal Chmelař. Současně kapelník velmi úspěšné křídlovanky. Nejvíce je o pardubické muzice slyšet od roku 2022. Dvakrát úspěšně absolvovala turné po USA, získala třetí cenu na soutěži v Itálii a v roce 2025 zvítězila ve své kategorii na mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky v Ulmu. Na svém kontě má zatím jedno CD, ze kterého si nyní pustíme polku Voňavá Václava Maňase. Zpívá Marie Mechová a zpívající trumpetista Michael Stehno.

Kromě plzeňské a pardubické konzervatoře podporuje dechovku také konzervatoř v Praze. Tam vznikla v roce 2025 Rejdišťanka pod vedením proslulého trumpetisty Miroslava Kejmara. V Brně fungují studenti samostatně jako Kumpánka, tu založil v roce 2022 tehdy 16-letý kapelník Tomáš Kumpán. V Teplicích fungovala konzervanka, která teď z technických důvodů nekoncertuje, a v Kroměříži funguje Vejnovianka, kterou vede Miroslav Bureš. Ta dokonce v roce 2025 natočila tradiční silvestrovský pořad pro Českou televizi.

Právě jsme slyšeli dechovku Plzeňské konzervatoře. Když posloucháme nahrávky studentů, jistě musíme uznat, že se jedná o profesionální výkon na obou stranách. Nutno podotknout, že v plzeňské kapele vyniká pěvecký výkon Jana Šimůnka a Barbory Čížkové. Pardubické muzice budiž přičteno k duhu, že se velmi úspěšně pouští i do moravských písniček. Důkazem je další směs písní Blahoslava Smišovského, ke které si kapela pozvala hosta Karla Hegnera.

Z dnešního pořadu s kapelami z konzervatoří je to téměř vše. Hrály nám dvě kapely, Pardubická muzika a 12 stupňů Plzeň. Té bude patřit poslední slovo. Loučí se s vámi Věra Kestřánková.

Úvodní skladba napovídá, že následující půlhodinka vysílání Českého rozhlasu patří pravidelnému špalíčku lidových písní. Pokračujeme dnes v malé rozhlasové encyklopedii lidových tanců a budeme se společně věnovat původně německým tancům Ländler a Steirisch, které však v Čechách zdomácněly již v průběhu 19. století. Příjemný poslech vám přeje Zdeněk Vejvoda.

Landler je třídobý tanec, který byl po celé 19. století oblíbený téměř v celé Evropě. Prostřednictvím německé menšiny na našem území si tento tanec přisvojili a oblíbili také obyvatelé jazykově českých oblastí. Landler je předchůdcem dodnes celosvětově oblíbeného vídeňského valčíku i takzvané české sousedské. Mnohokrát doložené vzájemné ovlivňování českého a německého etnika na našem území pak dalo vzniknout zajímavým lidovým hudebně tanečním formám, které obohatily český i německý taneční repertoár.

označení Ländler používají němečtí badatelé pro celou skupinu příbuzných tanců, zejména Steirer, Schleifer a Wickler, které původně spojoval taneční motiv námluv. Ländler pochází z jihu Rakouska a jižních německých regionů. Od 17. do počátku 20. století se však rozšířil daleko na západ a do středu Evropy. V českých sbírkách lidových písní se tak brzy objevují Steirisch, podle názvu tanec původem ze Štýrska, Bayrisch z Bavorska, Tylora z Tyrolska či Tajč, zřejmě zkomolené Deutsch, obecně německý tanec. Z hudebního hlediska jsou třídobé Ländlery charakteristické mírným tempem, akcenty na první a třetí dobu, před taktím a také melodikou rozložených akordických postupů. Původně se k tanci nespívalo. Mezi taneční figury Ländleru patří vázané držení páru, nápadité podtáčení děvčete a obcházení dívky kolem chlapce, dále například motiv honění unikající dívky. Později přibyl i zpěv v kruhu stojících chlapců, juchání, tleskání a dupání. Když se řekne německý tanec, určitě se vybaví společné obcházení po kruhu v páru, složité přehmaty spojených rukou a Čechy často parodované, však velmi umné úhozy o podrážku a stehno tanečníků v kožených kalhotách.

V národnostně smíšených oblastech českého pohraničí a vzácněji i ve vnitrozemí docházelo po staletí k přirozenému prolínání německého a českého repertoáru. Někdy je proto obtížné stopovat skutečný původ tanečních a hudebních prvků. Provozování tance Ländler se však v první polovině 19. století šířilo také prostřednictvím potulných muzikantů. Mnozí totiž odcházeli za obživou do Bavorska, Rakouska a odtud přes Uhry, dále na východ, jiní do Saska a Pruska. Úroveň českých muzikantů putujících v 18. a 19. století Evropou byla podle dobových svědectví mimořádná. Střídali housle, flétnu, harfu, kytaru, harmoniku i tehdy moderní žesťové nástroje. Způsobem hry významně ovlivnili vývoj evropské taneční hudby. Z toho plynul často rozporuplný vztah domácího publika k českým muzikantům, který podle dostupných zpráv například v Tyrolsku nebo v Štýrsku osciloval mezi bezmezným obdivem především u mládeže a odsudky konzervativnějšího publika kvůli narušení starého stylu domácí hudby.

Na českých tanečních zábavách tance Ländler a Steirisch od první poloviny 19. století postupně doprovázely všechny druhy kapel. Dudácké trio, takzvaná malá selská muzika, kantorský štrajch i dechovka. Je zjevné, že jejich přijetí v českém prostředí náramně souznělo s vyspělou domácí tradicí třídobých tanců, dokolečka, obřadních minetů, mazurek a jistě i dalších tanců a tanečních her. Zvláště melodie tance Steirisch opatřili čeští zpěváci veselými písňovými texty. Velkou oblibu těchto tanců dokládají rukopisy kapelníků 19. století, které obsahují stovky melodií právě s názvem Ländler a Steirisch. Velmi zajímavá je v posledních výzkumech prokázaná souvislost německého Ländleru a české sousedské, jež byla v minulosti často prezentována jako typický národní tanec. Ale to je již téma na některý z příštích pořadů. Milí posluchači, doufám, že vás dnešní špalíček lidových písní obohatil a správně naladil. Ze studia Českého rozhlasu se loučí a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do zastupitelstva v Karlových Varech kandiduje 9 uskupení. Nové sedlo opravilo silnici v místní části Chranišov. A zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky, teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlových Varech se chtějí o místa v zastupitelstvu ucházet zástupci 9 stran, hnutí nebo koalic. Před 3 lety o křesla zastupitelů soutěžilo 13 uskupení. Do zastupitelstva se dostali zástupci 7 z nich. V Chebu dorazilo do dnešního termínu 10 kandidátek, v Sokolově v 7. Informovali o tom pracovníci Karlovarského magistrátu a městských úřadů v Chebu a Sokolově. Čísla se ale ještě mohou měnit, pokud některá kandidátka dojde datovou zprávou. Po přijetí podaných kandidátek je úředníci zkontrolují a v případě nedostatků vyzvou strany, aby je doplnili. Termín pro registraci nebo odmítnutí podaných kandidátek je 21. srpna. Letošní komunální volby se konají 9. a 10. října. V Novém sedle na Sokolovsku dokončili opravu komunikace v místní části Chranišov. Dělníci tam vybudovali odvodnění, zpevnili podloží a položili nový asfalt. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky tam město nechá do konce prázdnin dodělat ještě zpomalovací prahy.
2: Aby měly být na dvou místech, jeden u křížení cyklostezky s tou silnicí a druhý potom v polovině té trasy, aby se nám tam ty lidi příliš nerozjížděli. No.
0: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a během odpoledne se můžou dál měnit. V irském Dublinu se dnes lidé naposledy rozloučili s hudebníkem a kytaristou Glennem Hansardem. Minulý týden zemřel po havárii na motorce, bylo mu 56 let. Jeho pohřeb sledovali tisíce lidí i na velkoplošných obrazovkách před katedrálou svatého Patrika.
3: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 18, na horách 20 až 17 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. Povane slabý přes den mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou ráno přechodně mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, víte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy 3 osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v Krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí Národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v Barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v Barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikovali tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako ty pre mňa osobně, ty kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak? Je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, už som bol

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Marekom už stretol předtím, ale teda, a já je, tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak, a Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím v nějakom určitě filme, ho já dostanem.
0: Opravdu? To my si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Nevím, já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už aj nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem mu dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Lazar?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný, čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: jak bán.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
2: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
3: Zlatá láska.
4: Dobrý den. Budete Stanislav?
5: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
4: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
6: Jo, dobrý den.
4: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
6: Je, děkuju. Děkuju.
4: A kdo to štěká?
6: Igiho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamte je náš.
4: Které je hodnější?
6: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
4: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
5: No, 57 plus.
4: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
5: Po 9. září.
4: Tak na vaše zdraví a to manželství.
5: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už to taky není tolik.
4: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
6: Ne.
4: A pořád v pohodě?
6: Zatím jo.
4: Tak to je dobře.
6: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
2: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
4: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
6: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
5: Jako čtyři jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Vodrá.

0: a on je to takový jako park velký.
1: A my jsme tam skoro celý odpoledne.
0: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy, my jsme byli 22 holek a 11 kluků a to byli ještě takový pubertáci a tak se nám, mě teda chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
2: Jak jste se na ten den vyšňořila?
0: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
1: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto o ní měl zájem.
2: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
0: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď, nebo 3, by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
2: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
1: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
2: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
1: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka do večera, do 8.
0: No. Hrála tam jako kapela. No.
1: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
2: Tak na co jste tančili? Na jakou písničku nebo písničky?
0: No, my jsme se shodli ve všem. I na levo. Jak se řekne.
1: Jo, doleva taky jsme to uměli. No šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
2: To nevadí, ale ve dvou.
1: Samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
2: Kdy jste si dali první pusu?
1: Bylo to tady v Opatovicích v opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice. Tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
2: No, povídejte, jak se to odehrálo.
1: Co?
2: Jak se to odehrálo?
1: Jako se to odehrálo u každého jiného.
2: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
0: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
2: To další jste si nechali až po svatbě?
0: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
1: A bylo to hlavně bez následků.
0: Jo.
1: Šikovnost.
3: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
4: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
1: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psala celý 2 roky a taky.
2: Kde jste sloužil?
1: Ha. V pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
2: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal stezkem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
1: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
2: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
0: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
2: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
0: No, já byla ve škole ještě do čtvrťáku a on se vrátil, když už jsem byla po maturitě nebo před maturitou. Před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
2: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
1: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo 2 roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
0: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
2: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
0: Jo. No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození. No.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: U nás to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, víš, on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už s tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín. První termín byl 16. září, pak po vzájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Měl průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad... Jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano, pak to se opakovalo. Obdobně vůči mě, tak jsem řekl taky ano, no bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali, byl tenhle polibek jiný, byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne, nebo naopak, jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál, no, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Neválte, jsme se brali 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlit a nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás, nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím, pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku, já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům a ona pá, a odkaď jste, no já pám na hrbku, tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká pěta
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my sem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně
4: To je strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhý byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněné koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to? Je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvujou nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo neostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám, ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady?
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já mám to jako jednoduše. To, co je v Kauflandu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom, ve slevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, To bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět z návse. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králici, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky, no jinak koukáme vždycky, který první uvidíme sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního špačka, když přiletí na ořech, a potom vlaštovičky. Ty nás doprovázely, ty kolem nás kroužily a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě, jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi je to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bej nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu, někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Hrbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct i z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

jako dřív.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimoznačené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají říjící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jako by vyrostl ze země.

Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studie ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

blízko neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánbu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
2: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
2: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líbě jí odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy nebolely, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel na jednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: старий, спіш? Борей би смог спати. То є рахоцені погаї. А ще не плаші коза в хлівку. Штуцла мене рогем, а пшов ратіла до янек мліка. Чи ніяко появена?
1: Маш правду, стара. На ну, тоді сложим загайнього на грабєцім збожі, лес бейвал тихий, як храм? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. Haha, no, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujo. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš!
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra! No vidá, že pelná fůra do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy. A střílejí jako diví.
1: Co střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti, tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně, pozor.
1: Vyrazíte k lesu. A kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelejí Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušeni nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přece není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ani drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšletí na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
a věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam,

Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

Kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký

systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostali do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak ta se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to velmi příjemný pocit. I ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů. Lásko, mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma Život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všechny, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, Život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já nevím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, před těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mi úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No
1: u nás by měla být nastavená taková laťka morálky a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřel, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a nepravem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte, klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustředuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kde je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn,
2: dneska,
0: gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je říct, dnešní jsem... povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostala dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát, u České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, nikde neví, a to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek jsem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď? Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší. No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně, jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
4: V roce 94 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku a bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé, režim tam je něco jak na vojně, ráno se vstává, kontroly, klepání, na mříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku v nějaké kleci a tak ten život prostě utekl 2,5 roku, 2,5 potom výkon trestu. A bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
4: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem spoustu zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
4: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
4: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
4: Protože lidi se je takový, jak byl takový v těch 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
4: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení, byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam klasičtí kriminálníci, byla tam sorta lidí zajímavých, ale jsme všichni tát za jeden provaz.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
4: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo část trestu, nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
4: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Kdy bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli lidé, politiky a k tomu nějaký šestý. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
4: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
4: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestii a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je přivedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer všem posluchačům, přeji pár nok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k něm taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Ilona Přenoselová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás taky zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši raději ne.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťasten jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam zemi domů zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku z toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože ono to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále.
0: A to znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: To zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří vyloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vědí z těch požadavků, možná není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se Musel je tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodí se do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam. Olzár.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si, ještě povídat do jedné hodiny budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

staví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. Ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

0: prosím, nezapomeň, nezapomeň, ať žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu zastřelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a ano, věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám jenom, abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano, ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže ano, my vlastně...
1: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme ano, potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout zavřít ho až černá. Mm-hmm. Je to pro ty soudy takový prostě.

0: to téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
0: Ano. A to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Oh. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
0: Uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězeních?
0: No,
1: věděla byste?
0: Tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
0: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně, aha, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
0: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
0: Tak to musím říct, že ne. Opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
0: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal v těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
0: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba... Napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet

vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní. Noční linka.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydrží mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a ptali se mě na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit.
0: Mhm.
1: Vždycky nějaká facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, ale jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco?
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno prvanivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekali?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně. Děkuju. Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří, klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám.
0: Mm-hmm.
1: Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením, maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec se nemůžu představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat, takže vůbec jsem probendil. Vlastně
0: vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli, protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně
1: a má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde, protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně, vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc,
0: ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo, a on říká, kolik si vypasoval, on říká 5 let, a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na oblast, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch u Milovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek a to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: Tak to je tragédie. A já jsem tam jako v takový perli, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů a ty, čo, bratko, to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu, a on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikorkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padaly do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit. A přesně, než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám. No,
2: já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina. No, budeme končit. Ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí. V pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti. A v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macon, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Tak holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové: ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já to nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictví.

0: dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji, abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podaří-li se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám holím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
1: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale legrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
0: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme to též. Voba z primát,

του Βομπασάφτσι, ψητομιά Homo sapiens, ατι σβίζε. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanslem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízký. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty jsi při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnýma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasu absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi, 21. května 1973.

0: kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každý den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo On už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera, protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej jo, a řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit. A možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy, lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá? No, unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem o nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8 hodiny večerní až do 7 hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.